0: Děkujeme vám, děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Buďte stále dobře naladěni na vlnu krokodýla, Jarek vám přeje pěkný poslech, no a my razíme mezi naše nejmenší. Proč střílíme ohňostroje? Na to jsme se zeptali Zlatíček ve městě.
1: Oni vystřelují ohňostroje, protože si tím vydělali peníze a tohle. Lidem se to líbí, ale vystřelují to jenom třeba, když je hodně tma nebo na nějakou party. Oni si tím vydělají peníze, protože se to lidem líbí.
2: U nás by je taky ohňostroj u nás.
3: Oni to vystřelují, protože když jsou nějaký svátky, tak aby to lidi třeba rozveselilo, nebo když je tma, tak aby si taky vydělali.
0: Toliko bleskové odpovědi našich nejmenších posluchačů Zlatíček a my se jdeme opět podívat do světa další hitu, které si budeme vychutnávat tady na Krokodýlu. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Nástroje využívající umělou inteligenci používají alespoň občas skoro 3/4 z nás. Lidé v AI vidí pomoc při rutinních pracích, ale i možnou hrozbu. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd České republiky, prováděném a to letos na přelomu března a dubna. Nástroje AI schopné generovat texty, obrázky nebo i počítačové programy využívají a oceňují především lidé ve věkových kategoriích do 65 let nebo s vysokoškolským vzděláním. Tolik AI a případně vaše pomoc. Teď už další ty. Jarek, přeji hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

žural profí, nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: noční poránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 5 hodin 30 minut k tomu z Krokodýla přejeme. Dobré ráno, dobrý den, máme tady první srpnový den a dneska oficiálně začínají prázdniny. Počka, už začaly? No, tak pro děti ano, ale ne úplně všichni pedagogové měli tu šanci vyrazit stejně jako děti. Ti mají pracovní smlouvy do 30. června, však to znáte. Tak tedy prvního července je právě dneska, jestli jsme se o měsíc neposunuli. Tak co dnešní spánek? Bylo to příjemnější s tím ochlazením, je možná silné slovo, protože dívám se a v Brně už máme teď přes 21 stupňů. Tady Tvarožná, tam je dokonce v téhle chvíli 24. Dneska nás čekají teploty přes 30, někam ke 34 stupňům. Postupuje nám tady taková oblačnost, mrak, ze kterého se bouří. Opustilo to město Brno, v Rajci, v Blansku, tam byla asi nějaká bouřka, teď to postupuje dál nad Vyškovem a jsou z toho krásné hromy, blesky. Ale ono, jak se říkalo, že to bude lokální, tak v podstatě 5 kilometrů od nás napršelo 15 mm a u nás napršely nějaké 2,5, takže jako nic moc. Zase na druhou stranu to nevyplavilo, což taky je v celku příjemné. Co se týče silnic, pozor, teď dejte v téhle chvíli na silnici 23 u obce Studenec na Třebísku, kde havarovalo osobní auto do stromu, a pozor taky na trase z Brna do Mikulova na 52 u Pasohlávek, kde havarovalo osobní auto. Svátek dneska slaví Jaroslava. My gratulujem. Dobré ráno. Dobrý den.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:45. Přejeme vám dobré ráno. Dobré, no chladnější ne, ale dobré vlhčí ráno. Je taková trošku sauna. Poté, co napršelo, na některých místech víc, na některých místech míň. Dívám se, že teďka si celkem to budou užívat v Prostějově. Tam se blíží hromy blesky. Ta oblačnost, respektive ten bouřkový mrak, jde od jeho západu k severovýchodu. Zapršelo nám, ano, ale teplota se nějak zásadně nesnížila. Jak kde teda? V Brně máme 21,5 stupně, v Břeclavi 22, ve Znojmě mají 20 a během dne to bude stoupat na nějakých 31 až 34 stupňů, na severu a západě kraje jen kolem 29. Jinak během dne ne, ale potom odpoledne se budou zase blížit přehánky, občas i silné bouřky a možná to bude přecházet v nějaký příjemnější, trvalejší déšť. Tak uvidíme. Dobré ráno.
2: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: 5 hodin 59 minut 1. července je právě dnes. Vítejte v sauně, milí zlatí. V té vás vítají Katka Horáková.
1: A Tunda Kala, krásné ráno. Tak nám ty prázdniny vlastně oficiálně jakoby startují dneska, že jo, 1. červencem. Hezky bouřka nám to odstartovala.
0: To jo, ale myslím si, že se třeba jako v noci trochu vyspím víc v tom teple, že by se nějak jako výrazně ochladilo, to se jako vůbec říct nedá teda.
1: Ale dočkáme se, doufám.
0: No jo, jako v dalších dnech by to snad mělo jít o něco níž, takže snad to bude příjemné. Blíží se nám 6. budou první zprávy o čem?
1: Jihomoravské střední školy nabízí uchazečům ještě desítky volných míst. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 6. Michael Jackson. David Guetta, Alfa Vel Adamex. A bude i Eva Farna. Jak to dneska teda s tím počasím bude vypadat, tak co se tu týče aktuální teploty, tak přímo v centru Brna máme 22 stupňů. Když tady třeba Brno Tuřany, tady je 23,7. Břeclav hlásí 22, Znojmo 20, Vyškov 22,5, ve Žďáru nad Sázavou tam mají 17,5 stupně. Od jeho západu k severovýchodu jde bouřkové mračno, hromy, blesky. Teď je to někde u Lelekovic a Boskovic, tak tam prosím pěkně dejte pozor na hromy, blesky. Jinak odpoledne 31 až 34 stupňů, během odpoledne se zase budou tvořit přehánky a taky silné bouřky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Uchazeči, kteří se nedostali na jihomoravské střední školy, mají ještě v létě možnost podat si přihlášku a studovat. Některé z jihomoravských škol totiž otevřely další kolo přijímacího řízení. Hlásit se mohou žáci třeba na gymnázia, licea nebo školy s ekonomickým, technickým či zemědělským zaměřením.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Vědci z brněnské Mendelovy univerzity vedou mezinárodní projekt, který má najít rovnováhu mezi rostoucím zájmem o cykloturistiku v Národním parku Podyjí a ochranou přírody. Výsledkem mají být konkrétní opatření a strategie řízení cykloturistiky v Národním parku.
2: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
1: Vysočina začala s kampaní Vysočina UNESCO Triangle. Chce podpořit návštěvnost památek v Třebíči, Talči a Žďáru nad Sázavou zapsaných na seznamu UNESCO. Prostřednictvím brožur i webu nabízí informace o historických zajímavostech, přírodě, ubytování i cyklistických trasách. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. 31letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích. Zároveň uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl na mistrovství světa.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, začíná Kuba.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na cestě z Brna na Mikulov na silnici 52 u Pasohlávek blokuje jeden jízdní pruh osobní auto po nehodě. Na cestě od Střebíče do Brna u Studence narazilo osobní auto do stromu, na místě jsou záchranné složky. V Brně je provoz na silnicích prozatím celkem plynulý a doprava vázne ze Svitav do Brna v Lipůvce. Zdržení tam řidiči hlásí do 5 minut. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuptilšar.
0: Pozor, D1, kilometr 153 ve směru na Brno, havarovalo osobní auto do dopravního značení, doprava tam zpomaluje. Taky pozor na Hodonínsku na výjezdu z Mutěnic ve směru na Dubňany, kde zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Projíždí se jedním jízdním pruhem.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3,5 minuty po 6. hodině ranní, tak přejem dobré ráno.
1: Krásné ráno, v Brně nám dnes navíc začínají evropské hry handicapované mládeže ML Open, kde se budou navíc rozdávat lehké svačinky od krokodýla zdarma. No a podrobnosti v této hodině, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co byste dělal, kdybyste vyhrál 100 milionů korun? Nic. Počkejte, jak to? No a proč bych měl něco dělat?

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 12 minut k tomu, pojďme se podívat na první červenec do historie těch událostí, je tady poměrně dost. 1. července roku 1300 ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře začala ražba pražského groše. V roce 1415 mistr Jan Hus píše svůj poslední list z Kostnice. V roce 1863 svou činnost Praze zahájila Česká eskomptní banka, která byla založena za účasti předních pražských bank jako první ze série bankovních ústavů v Praze. V roce 1883 byl v Praze vydán pod názvem Abecední seznam dosud ohlášených PT abonentů pro ústřední síť telefonickou první telefonní seznam. Můžeme také zmínit rok 1930, kdy Československé státní aerolinie uskutečnily první mezinárodní let na lince Praha-Záhřeb. V roce 1967 rozhodnutím ministra dopravy Aloise Indry byla zřízena nová rozpočtová organizace Ředitelství dálnic pro zajištění a uspořádání investorské a správní činnosti v souvislosti s budováním dálnic v ČSSR. Mrknem také na rok 1991, kdy zástupci 6 zemí v Praze podepsali ukončení platnosti Varšavské smlouvy. V roce 2006 v České republice začaly první páry osob stejného pohlaví uzavírat registrované partnerství. Ten samý den toho samého roku, tedy 2006, začal v dopravě platit bodový systém. Pamatuju si na to, byla to neděle a všichni jeli o polovinu méně než normálně. Bylo to velmi, velmi zajímavé. Tak, pojďme se podívat do světa, co tam můžeme zmínit. Například tady mám rok 1867, kdy vznikla nezávislá konfederace Kanada. V roce 1903 odstartoval první ročník cyklistického závodu Tour de France. V roce 1904 v St. Louis byly zahájeny třetí letní olympijské hry. V roce 1908 signál SOS byl zaveden jako celosvětový standard volání o pomoc. V roce 1979 firma Sony představila Walkman. Jej, to byly časy. A v roce 1997 byl předán Hongkong Číně. A v roce 2013 bylo Chorvatsko přijato jako 28. člen Evropské unie. Kdo dneska slaví narozeniny, například Běc Carlos Vémola, ten má dneska 41. Bývalá herečka a modelka Pamela Anderson slaví narozeniny 59. Herec Martin Píseřík slaví narozeniny 47. Australský zpěvák John Farnham slaví 77. Modelka Petra Svoboda slaví 44. Herečka Liv Tyler slaví 49. A Brňák a náš bývalý kolega Aleš Zbořil dneska slaví narozeniny 58. Co se týče svátků, tak dnes je Jaroslava zapsána v kalendáři. Dnes je také Světový den architektury. Pokud cokoliv slavíte i vy, tak my gratulujeme. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
2: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Michael Jackson na Krokodýlu 8 minut před půl sedmou, co počasí, bouřky si teď užili a hromů blesků v Boskovicích, no a jde nám to dál na severovýchod. Jinak k městu Brnu a k jižní Moravě se v téhle chvíli žádné další srážky neblíží, i když během dne asi nějaké přijdou, někde možná ty bouřky budou pozor i silné. Odpolední teploty opět velmi vysoké, 31 až 34 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno, dnes je v Brně na přehradě na programu druhý soutěžní ohňostroj letošního festivalu Ignis Brunensis s názvem Záhada paradoxů od švýcarského týmu. Začátek je tradičně ve 22.30 exkluzivně s hudbou na rádiu Krokodýl. Na 9 meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji včera odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 30. červen. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové opět ve Strážnici na Hodonínsku, kde bylo 37 stupňů Celsia. V červnu zemřelo při dopravních nehodách v Česku minimálně 43 lidí, ačkoliv je to o 3 méně než loni, i tak byl červen dosud nejtragičtějším měsícem v letošním roce. Minulý pátek, kdy při nehodách zemřelo 5 lidí, pak byl letošním nejtragičtějším dnem. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou ruskou Andrejevovou. Druhé kolo čeká také Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková s Nikolou Bartuňkovou. Včera do druhého kola postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Menší Klehečka, Nosková Bousková a Karolína Plíšková. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
0: 6,5 minuty a bude půl sedmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
10: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

0: Evropské hry handicapované mládeže Emil Open v Brně s Rádiem Krokodýl.
1: Ano, právě dnes startují na náměstí Svobody 15. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open s Rádiem Krokodýl. Co nás čeká?
2: Tak o 14 hodin na náměstí Svobody odstartuje doprovodný program plný tance, sportu, motorek a prezentace našich partnerů.
1: Od 17.30 Krokodýl spustí slavnostní nástup 809 účastníků z 13 zemí Evropy.
2: No a v 18.30 bude pokračovat benefiční show Jana Krause, který přímo na náměstí pozval Filipa Salače, tedy jediného českého účastníka MotoGP.
1: Tak tedy ode dneška až do pátku na Svoboďáku Evropské hry handicapované mládeže ML Open i s Rádiem Krokodýl. Stavte se!
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po plus 7 možná právě stáváte, ale my se jdeme děti ptát na opak.
2: My se jdeme uložit ke spánku. Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč musíme spát.
3: Kdyby člověk nikdy nespal, tak by neměl tolik síly.
4: Potom bychom neměli dost energie, když bychom nespali.
5: Lidi nemůžou být upíři, protože upíři jsou jiní než lidi, protože upíři nemusí spát.
6: Protože v noci člověk skoro furt zmáhá únava.
7: A kdyby jsme nespali v noci, tak budeme spát aj ve práci.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýl.

0: Tohle byla Belinda Carlisle tady u nás na Radiu Krokodýl. 4,5 minuty a bude 6:45, jak mám venku. Stále teplo. Tak z toho stále kvoka, stále kvoka.
1: Stále teplo, stále dusno.
0: Přehánka, dívám se, teďka přešla přes Velkou Bíteš, blíží se k Těšnovu, ale těch přeháněk teď moc není tady u nás na Jižní Moravě. Ale v Brně už máme teplo 22,5 stupně, odpoledne až 34, na severu a západě kraje kolem 29 a odpoledne a na večer bude zase pouřkovat a pršet.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Brněnský festival seriálové tvorby Serial Killer se letos zaměří hlavně na islandskou a nizozemskou scénu. Potrvá od 23. do 28. září a v jeho čele už nebude zakladatelka Kamila Zlatušková, která kandiduje na primátorku Brna. Dnes ráno bude otevřeno zrekonstruované venkovní koupaliště v Břeclavi. Po krátkém oficiálním úvodu se sportoviště v 9 hodin otevře prvním plavcům. Prezident Petr Pavel ve včerejším setkání s ministrem kultury Otou Klempířem požádal o odbornou debatu věnující se důvodům změn ve financování veřejnoprávních médií. Ptal se i na to, jak bude vláda garantovat nezávislost médií veřejné služby a jejich předvídatelné a udržitelné financování. Ministr se ke schůzce nevyjádřil. LeBron James bude pokračovat v basketbalové kariéře i v sezóně 2026-27, nebude ale hrát za Los Angeles Lakers. Zámořským médiím to řekl jeho agent. James absolvuje už 24. sezonu v NBA a vylepší vlastní rekord. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 108 000 korun.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodoní, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: a pánové Blbec nakonec.
1: 6.50, to je přesný čas, přejeme vám dobré ráno.
2: Pěkné ráno, tak strážníci museli v Brně v noci na úterý vyjíždět do ulice Křenová, protože podle volajícího tam nějaký muž skákal po zaparkovaných autech a převracel vše, co mu pod ruku přišlo. Když hlídka muže dostihla, nejprve zapíral, ale kontrolou kamerových záběrů se slova svědka potvrdila. Ze záznamu bylo patrné, že zhodil na zem dvě přenosné dopravní značky, stavební oplocení a 4 sdílená kola. Naštěstí nic z toho nepoškodil. Kromě toho ale vylezl i na nedaleko odstavená auta a procházel se po nich. Na předních kaputách, čelních sklech a střechách těchto 3 aut byly skutečně patrné otisky dlaní a podrážek a na jednom strážníci našli i promáčkliny v přední kapotě. Dechová zkouška odhalila téměř 2 promile alkoholu, případ tak byl přidán úředníkům a muž skončil na záchytce.
1: To asi nebude raketový inženýr.
2: No, na přejeme. Holou.
1: Dobré ráno.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Pěkná diskotéka na Krokodýlu. DJ Antoine, My Sherry, přesně 2,5 minuty před 7 hodinou raní.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Husité útočí. Už tento pátek a sobotu zažijte nevšední hranou podívanou o husitském obléhání. Uvidíte bojové i taneční scény a to vše za večerního osvětlení hradu. Přijďte se podívat na noční prohlídky už tento pátek a sobotu od 17 do 23 hodin na hrad Svojanov. Rezervovat vstupenky můžete na mailu info@svojanov.cz nebo navštivte Facebook Hrad Svojanov.
2: Rádio Krokodýl.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: 50 vteřin a bude 7 hodin z Krokodýla. Přejeme dobré ráno.
7: Pěkné ráno a ve zprávách o tom, že jihomoravští záchranáři v pondělí zasahovali u rekordního počtu událostí.
0: Po 7. Naked Glide. So bude i Billy Joel. In the middle of the night. A třeba i Olga Lounová. Je tam o něco příjemněji, než bylo včera. Jak nám zapršelo, tak ten vzduch je přece jenom trochu jako svěží, i když je to taková trošičku sauna. 22,5 stupně už máme teď v centru Brna. Odpoledne budeme měřit 31 až 34 na severu a západě kraje, jen kolem 29 stupňů. Postupně se vytvoří přehánky a pozor také silné bouřky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Jihomoravští záchranáři v pondělí zasahovali u rekordních 437 událostí. Výjezdů bylo 490, protože k jedné události může zamířit i více prostředků. Ošetřovali lidi s kolapsy, úpaly, ale také úrazy. Dosavadní nejvyšší počet událostí zaznamenali v listopadu 2021 v souvislosti s covidovou epidemií.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
7: Hasiči včera ráno zasahovali v Břeclavi u požáru bytu. Z domu se evakuovalo 12 lidí. Dva seniory z bytu záchranáři převezli ve vážném stavu do nemocnice. Ženu museli resuscitovat. Škoda se odhaduje na 1,5 milionu korun. Příčinu vzniku požáru zjišťují odborníci.
2: Rádio Krokodýl. Žďársko.
7: Archeologické nálezy v kostele svatého Václava v Dolním Čepí přiblíží komentované prohlídky o nadcházejícím víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i 2 z 5 zásobních jam, které byly vyhloubené ve 13. století. S největší pravděpodobností byly na obilí. Tenistka Karolína Plíšková si váží letošní účasti na Wimbledonu víc než dřív. Ve 34 letech tuší, že zde každý další zápas může být i její poslední. Za vítězství v prvním kole nad Krajankou Terezou Valentovou byla ráda. Cení si toho, že je po potížích s nohou ve formě. V dalším kole ji čeká úřadující šampionka Polka Iga Świąteková.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme zkontrolovat silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
8: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se začíná zpomalovat na Poříčí do centra před Vídeňskou a také na ulici Zvonařka u Dornichu. Ucpaná už je Šlapanická ulice ve Slatině do centra před Krejčího a zdržení narůstá také ve Slatině před křižovatkou ulic Tuřanka a Řípská. Pozor na dálnici D1 na 153. kilometru na cestě z Prahy do Brna, kde narazilo osobní auto do dopravního značení. Zatím tam ale projedete bez zdržení. A dále na příjezdu do Brna vás doprava od 189. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z globální stánce Kutilšar.
0: Kubo, děkujeme, pozor na 52. na 10. kilometru ve směru od Pohřelic na Brno, leží v pravém pruhu prkno.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3 minuty po 7 máme na Krokodýlu připravené 2 vstupenky na ozvučenou tribunu na sobotní ohňostroj.
1: No a budeme o ně soutěžit v soutěži s brněnským Hantecem už za pár minut, tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Bylo objeveno tajemství spokojeného rodinného života. Žena musí být skřivánkem a muž sovou. Ona tak nevidí, kdy se on vrátí večer domů, a on zase nevidí, jak on ráno vypadá po probuzení.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Dneska se bude konat ohňostroj a v sobotu taky na ten sobotní máme pro vás v téhle chvíli, milí krokodýlové, dvě vstupenky na ozvučenou tribunu. Startuje se ve 22.30 a na starosti to mají Finové.
2: No, jestli chcete mít tohle exkluzivní místečko, tak volejte právě teď studio Krokodýla 603 103 103.
1: Rádio Krokodýl, dobrý den.
3: A dobrý den, tady Hanka.

0: Kaka.
1: Dobrý den, Hani, co vy zapršelo u vás?
0: U nás vůbec.
1: A kde bydlíte, jestli se můžem zeptat?
0: V Rakvicích, to je u Břeclavy.
1: Mm-hmm. Jo, tam jako vůbec nic, jo, no šílený.
0: Vůbec.
2: Tak my vám tam pošlem něco.
1: Vidíš, no. A jak to uděláš, to by mě zajímalo, poručíme větru dešti.
2: Přesně tak.
1: Tak, může se Žanek ptát?
0: Ano.
1: Jdeme na to.
3: Gomity, co to znamená hodit čučku na výstec?
1: Hodit čučku na výstec, co to může být?
0: Podívat se na něco, ale na co?
1: No, my vám schválně pustíme nápovědu, jestli ano. To tam zazní.
4: Podívat se na něco, na výstavu.
5: Podívat se na výstaviště?
6: Podívat se na výstaviště?
7: Čekat na někoho?
8: S Hansencem nejsem moc kamarád.
9: Jako dát si pauzu třeba?
1: Dvakrát to tam regulárně zaznělo.
0: Tak já myslím, že by to mohlo být to výstaviště.
1: Takže dohromady ta věta zní?
0: Podívat se na výstaviště.
3: Hodit čučku na výstec znamená podívat se na vedetelech.
1: A vy hodíte čučku na ohňostroje.
2: Je to tak.
1: Chodíte na ně občas se podívat?
0: No, už je to dávno, co jsem tam byla.
1: No, tak teď máte exkluzivně dvě vstupenky na tribunu RegioChat, ze které je nejlépe vidět a nejlépe slyšet. Tak gratulujem.
2: Hezky si to užijte.
0: Děkuju.
10: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Kolíru jsme si dali Taylor Swift, teď 17,5 minuty po 7 si dáme stručné zprávy.
1: A taky předpověď počasí.
0: 23 stupňů je už teď v centru města Brna. Vyškov hlásí taky 23, Břeclav 22, Žďár nad Sázavou hlásí stupňů 19. Odpoledne to bude 31 až 34 a postupně se vytvoří přehánky a občas také silné bouřky, které se rozšíří na většinu kraje. Večer budou srážky přecházet do deště a poté ustávat.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. V okolí Brna se ve speciálních budkách vytvořených pro hnízdění dudků chocholatých letos vylíhlo nejméně 47 mláďat. Dosavadní loňské maximum projektu je 630 mláďat. Informovala o tom brněnská zoo, která je zapojená do záchranného programu. Část kauzy pokusu o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 míří k vrchnímu soudu v Olomouci. Mladík, kterého brněnský soud ve věci potrestal dohromady 9 lety vězení, se proti jednomu z bodů rozhodnutí odvolal, stejně tak proti výroku o trestu. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat ihned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek. Fotbalisté Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Zápas začal kvůli bouřce a dešti o hodinu později. Fotbalisté Francie jsou v osmifinále po výhře 3-0 nad Švédskem a Norsko si zajistilo postup výhrou 2-1 nad pobřežím Slonoviny. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22:30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
5: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
6: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Gala Show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Jsme mladí
9: a neklidní.
8: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne?
11: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
12: Každou neděli dopoledne na Nově.
11: A poprvé v Příbrami.
13: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: celou jižní Moravu.
1: Ano, osvěžujeme vás letními svačinkami v podobě letních, zdravých, lehkých svačinek od Rácia. Včera jsme taky rozdávali, kde pak to bylo?
2: Krokohlídka osvěžuje zdravé svačinky v Řečkovicích. Tady zdravíme z lékárny, jo?
3: Dobrý den všem. Krásné ráno, krásný den. Děkujeme za dobrou zdravou snídaňku a bude lepší, veselější den.
4: Děkuju, dostala jsem svačinku od Rádia Krokodýl. Poslouchám vás. Děkuju.
5: No a na lehkou svačinku od Krokodýla zadarmo se můžete těšit také dnes odpoledne. Budeme na náměstí Svobody v Brně na akci Emil Open, která tam startuje, tak si to nenechte ujít.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně se začíná zpomalovat na Poříčí do centra před Vídeňskou a také na ulici Zvonařka u Dornichu. Ucpaná už je Šlapanická ulice ve Slatině do centra před Krejčího a zdržení narůstá také ve Slatině před křižovatkou ulic Tuřanka a Řípská. Pozor na dálnici D1 na 153. kilometru na cestě z Prahy do Brna, kde narazilo osobní auto do dopravního značení. Zatím tam ale projedete bez zdržení. A dále na příjezd do Brna vázne doprava od 189. kilometru.
1: Kubo, děkujeme. Máme tady dopravní nehodu. Já se snažím dohledat, kde to je. Tady, když se nejíždí do Královopolského tunelu po ulici Sportovní, jakože zahýbáte doprava, tak přímo v té zatáčce se řeší nehoda motorkáře. Nebo motorkářky, to nevím. Tady je napsaná motorka. Na místě je jak záchranáři, tak i policisté. Dejte tam pozor.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu Krokodýl.

0: Disco. Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé, jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, co je to metro.
3: Tam jsou vlaky a taky můžou tam jet všechny auta, co vezou lidi. Jezdí někam, kam se řeknou lidi, kam chcou si jet.
4: Že metro je, rychle jezdí. Může mít takový proužek červený a může být celý bílý. V podzemí jezdí metro.
1: Je zajímavé, jak se tady v městě Brně vždycky jednou za několik let objeví postavíme metro, dobrý, a pak je zase několik let klid, teď je klid na to metro,
2: že jo? A přijde mi to úplně jedno, ne?
1: No, asi taky myslím, jak se tam dostaneme.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: No je to nejlepší po ránu.

0: A jsi obejst na Krokodýlu 5 minut před 7:45. Katka právě říkala, tolik otevřených kanceláří a oken jsem tady ještě nezažila. My jsme hnedka, po příchodu jsme odevřeli úplně všechno, co jde, a lehulince to protahuje.
1: Ano, snažíme se tady jako vytvořit průvan. Úplně se to nedaří, ale je to lepší.
0: Je to lepší, takže třeba pokud vyrážíte do práce až za chvilku, tak to zkuste taky doma všechno odeří, vyvětrat, pak samozřejmě zase zamachlovat, protože odpoledne nás čekají opět vysoké teploty 31 až 34, ale postupně se nám během dne vytvoří přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu kraje.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Dnes je v Brně na Přehradě na programu druhý soutěžní ohňostroj letošního festivalu Ignis Brunensis s názvem Záhada paradoxu od švýcarského týmu. Začátek je tradičně ve 22:30 exkluzivně s hudbou na Rádiu Krokodýl. Na 9 meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji včera odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 30. červen. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové opět ve Strážnici na Hodonínsku, kde bylo 37 stupňů Celsia. V červnu zemřelo při dopravních nehodách v Česku minimálně 43 lidí, ačkoliv je to o 3 méně než loni, i tak byl červen dosud nejtragičtějším měsícem v letošním roce. Minulý pátek, kdy při nehodách zemřelo 5 lidí, pak byl letošním nejtragičtějším dnem. Návrat tenisové legendy Seriny Williams do Wimbledonu skončil ve dvouře hned v prvním kole. 44-letá vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápase po takřka 4 letech na Mayu Joint. O 24 let mladší Australance podlehla 3-6, 7-6, 3-6. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta e pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
5: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
6: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
5: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
6: No přece od Klimastylu z Hodonína.
7: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 9 minut před 8 o tom, co se dělo včera v městě Brně.
2: V Brně včera padl rekord. Brněnský dopravní podnik se zapsal do České knihy rekordů. Městem totiž projel nejdelší konvoj identických tramvají, a to 40 vozů Škoda 45T. Jejich nákup dokončil podnik letos zhruba po 4 letech. No a komisaři zaregistrovali délku kolony, která měla 2 km a 20 metrů při 20-metrových bezpečnostních rozestupech. No a nejen rekord potěšil Miroslava Marka z Pelhřimovské agentury. Dobrý den, pojďte si to poslechnout.
3: Mně se na tom líbí to, že vlastně rekord je vedlejší věc, ale tady jde o to, že to jezdí, že to je po Brně a že to je zvýšení nějakého komfortu. A pak ještě ta další záležitost, že vlastně ten život by neměl být jenom ten kolovrátek. Ono by šlo samozřejmě nasadit ty tramvaje a být ticho po pěšině, ale tím, že se udělá takováhle záležitost, která je vidět navenek, a tak najednou to město něčím žije.
1: Musím říct, tenhle pohled zvenku nezávislý se mi velmi líbí.
2: Jo, a já musím říct, že město opravdu žilo. Myslím si, že to nadchlo především všechny řidiče. Ale rekord je doma, přátelé, a to je důležitý, to se počítá.
1: Na těch křižovatkách jste to chvilku vydrželi.
0: Krokodýl.

0: Christina Aguilera a Pitbull tady u nás na Krokodýlu. Feel this moment přesně 2 minuty před 8 hodinou.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
0: Bude 8 hodin, děti mají prázdniny. Včera mě dostala dcera, přijel jsem doma asi o 1:30. A nás tak jako valila v posteli. Tam samozřejmě věci, jako žádný myčka, takový ty kraviny.
4: To jí bylo jedno, ne?
0: A já říkám, a Málko, prosím tě, od té doby, co jsi se vzbudila, co jsi dělala? A ona se mi podívala a říká, nic. A to je na tom to nejkrásnější.
4: A myslím si, že je to ve všech rodinách, ale úplně stejný.
0: Budou zprávy v 8, o čem pak?
4: Tak budeme se bavit taky tak trochu o dětech, o škole. Jihomoravské střední školy nabízí uchazečům ještě desítky volných míst a podrobnosti za chvíli.
0: Po 8 například Bastille Pompeii. MC Hammer. Can't touch this. A taky bude poetika. Zkouším žít i v tom vedru. Ano, máme hodně teplo. Dívám se, že v Podivíně kousek od Břeclavy je v téhle chvíli 28,5 stupně. A to kousek vedle v Břeclavi. Břeclav Poštorná hlásí 23 stupňů. My máme v Brně taky 23. Vyškov hlásí stupňů 24. Odpoledne až 34, ale postupně se budou tvořit třeháňky nebo i bouřky.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezké ráno.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Uchazeči, kteří se nedostali na jihomoravské střední školy, mají ještě v létě možnost podat si přihlášku a studovat. Některé z jihomoravských škol totiž otevřely další kolo přijímacího řízení. Hlásit se mohou žáci třeba na gymnázia, licea nebo školy s ekonomickým, technickým či zemědělským zaměřením.
6: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
4: Vědci z brněnské Mendelovy univerzity vedou mezinárodní projekt, který má najít rovnováhu mezi rostoucím zájmem o cykloturistiku v Národním parku Podyjí a ochranou přírody. Výsledkem mají být konkrétní opatření a strategie řízení cykloturistiky v Národním parku.
6: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
4: Vysočina začala s kampaní Vysočina UNESCO Triangle. Chce podpořit návštěvnost památek v Třebíči, Talči a Žďáru nad Sázavou zapsaných na seznamu UNESCO. Prostřednictvím brožur i webu nabízí informace o historických zajímavostech, přírodě, ubytování i cyklistických trasách. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. 31-letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou. Nechce se rozhodovat v emocích. Zároveň uvedl, že bude několik týdnů až měsíců mimo hru kvůli zranění, které utrpěl na mistrovství světa.
0: Omlouvám se za rušení v podobě houkačky během zpráv, ale máme tady otevřený okno, aby jsme nějak mohli fungovat. Děkujeme za pochopení.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jdeme na silnice, slovo má Kuba.
7: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Sportovní ulici na cestě do centra před Královopolským tunelem překáží dopravní nehoda. Doprava tam zpomaluje. Ucpává se křižovatka ulic Křížová a Vídeňská. Přerušovaná kolona se táhne na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od exitu 182 od Kývalky. A doprava zpomaluje i na bratislavské D2, konkrétně na příjezdu do Brna z Bratislavy od exitu 2. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy Stánce Jakub Tělušar.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Vím, že cestou domů musím koupit meloun. To by bylo melounů za ty peníze, o které teďka budeme hrát.
1: No to teda, já jsem včera taky koupila, taky jsem si dala a taky do dneska nedokoupit to všechno pryč. Ale my vám nabídneme 108 150 korun za náš krokodýlí zvuk už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Can't touch this.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Dívka si všimne chlapce, který jí kouká na tričko s letadlem. Líbí se vám to letadlo? No celkem jo, ale více mi líbí to letiště pod ním.

0: Získáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu víři. V souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířem.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 minut po 8 si můžete zpříjemnit léto a prázdniny velmi pěknou finanční částkou.
2: A pod studio můžete právě teď linku 603 103 103 a soutěžíme o 108 150 korun.
1: Kdo pak se dovolal jako první? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
1: Dobrý den, Jirko. Zapršelo u vás včera?
3: Ne, no v noci trošku na přehradě tam, ale nikdy skoro neprší.
1: To je pravda, to vždycky obestoupí tu přehradu. U nás to taky velmi výrazně obestoupilo úplně všechno, co mělo. Jako ano, něco zapršelo, ale nějaké asi 3 mm to je nic moc v těchto vedrech. Pojďme na zvuk, co máte pro nás za tip?
3: Já si myslím, že to je zlomení takového toho neonového náramku.
1: Mhm, jasně. Nebo to je třeba i tyčka taková, že? A pak se s tím děti běhají, svítí.
3: Ano, přesně tak.
1: Nejlepší je to izolepou přilepit na záda, aby jsme je vždycky našli v té tmě.
3: Ano.
1: Tak,
3: ano.
1: Jdem to zlomit?
3: Dělám to stejně.
1: A pak s tím zatřepat, aby se ta chemie pěkně promíchala a ono to svítí. Co říká arbitr?
3: Ano.
2: Ten říká zase ne, ne, ne.
1: Je nám dobře, líto. Vymyslet něco jiného.
3: Musím příště.
1: Mějte se hezky.
2: Krásný
3: tam
2: den.
3: Se děti, oni vždycky ví.
1: Tak jo, takhle. Díky. Na to máte děti, dobře. Tak nějaký tip. Mějte se moc hezky.
3: Díky, pěkný den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: 8.20, to je přesný čas, kdy posloucháte Rádio Krokodýl ve chvíli, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunde předpověď počasí.
0: Je tam teplo a bude ještě teplej. Podivín od kousek od Břeclavy 26,7, Břeclav 25, Jihlava ta hlásí 20 a Žďár nad Sázavou 20,5. Odpoledne má být až 34. Na severu a západě kraje kolem 29, ale vytvoří se nám přehánky a taky silné bouřky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. Silné bouřky, které se přehnaly přes jižní Moravu, zaměstnaly včera večer hasiče napříč krajem. Vyjeli celkem ke 12 událostem. Celkově nejvíc práce měli na Blanensku. Bouřky sebou přinesly i krupobytí. Kroupy měly až 5 cm. V Brně dnes začne festival Měsíc autorského čtení, který letos představí grónskou literaturu. Festival potrvá měsíc, zavítá také na Slovensko a do Lvova. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádanky od praktického lékaře či gynekologa. Mohou se objednat přímo na mamograf. Praktici mohou nyní předepisovat o 1200 léků víc. Dosud pro recept museli pacienti ke specialistovi. Organizátoři cyklistické Tour de France jsou připraveni přizpůsobit se tropickým vedrům, která mohou závod provázet. Před sobotním startem v Barceloně to oznámil ředitel závodu. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
0: 8,5 minuty a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
5: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet!
6: Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
7: Rádio Krokodýl.
8: Kilian Gang Camp opět míří do jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitri, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
9: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
10: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: olympijské hry handicapované mládeže Emil Open v Brně s Rádiem Krokodýl.
1: Ano, právě dnes startuje na náměstí Svobody 15. evropské hry handicapované mládeže Emil Open i s Rádiem Krokodýl.
2: No, o 14 hodin vás čeká na náměstí Svobody doprovodný program plný tance, sportu, motorek a prezentace našich partnerů.
1: V 17.30 Rádio Krokodýl spustí slavnostní nástup 809 účastníků z 13 zemí Evropy.
2: No, v 18.30 bude pokračovat benefiční show Jana Krause, který si přímo na náměstí pozval taky Filipa Salače, jediného českého účastníka MotoGP.
1: Tak tedy od dneška až do pátku na Svoboďáku evropské hry handicapované mládeže Emil Open s Krokodýlem. Stavte se!
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: 3 minuty po 8:30 vyrazíme na silnice. Co tam je nového, to nám teď prozradí Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na sportovní ulici na cestě do centra před Královopolským tunelem překáží dopravní nehoda. Doprava tam zpomaluje. Ucpává se křižovatka ulic Křížová a Vídeňská. Přerušovaná kolona se táhne na příjezd do Brna z Prahy po dálnici D1 od exitu 182 od Kývalky. A doprava zpomaluje i na bratislavské D2, konkrétně na příjezdu do Brna z Bratislavy od exitu 2.
1: Pozor, dejte na Hodonínsku v Mutěnicích v ulici Prostřednice na železničním přejezdu došlo ke střetu osobního auta s vlakem. Ten vlak zkrátka to nezabrzdí na 2 metrech. Nevím, proč tam lidi jezdí. No nic. Na trase z Hodonína na Veselí nad Moravou na úrovni Sudoměřic došlo k havárii 2 osobních aut. Místo je ale průjezdné. Počítejte pouze s drobným omezením. Na Svitavsku na příjezdu do Pomezí ve směru od Polečky došlo ke srážce nákladního auta s traktorem. Tam je provoz omezen. D1, kilometr 236 ve směru na Kroměříž došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Kolona se zatím netvoří. Šťastnou cestu.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 8 minut po půl deváté jdeme za dětmi, kterým začaly prázdniny, ale po prázdninách, že by...
2: Že by někdo nastoupil do školy poprvé. Ve školce na Lesné jsme se ptali, kdo je to prvňák.
3: Prvňák je, že je první. Nebo chodí do školy a je ve první třídě. Prvňáček ze školky, když je třeba velký, když má 6,5 třeba, to já mám, a tak jde do první třídy, já jdu třeba na babáka.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rihanna na Krokodýlu 3,5 minuty před 8:45. V Tvarožném už mají 27,5 stupně. Ještě víc tady Bučovice 27,7. No a nejvíce tady 28 stupňů v Podivíně, kousek od Břeclavy. V Brně máme 25. Odpoledne budeme měřit až 34, ale odpoledne se budou postupně tvořit přehánky a taky bouřky, které se rozšíří na většinu kraje.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Přibývá nehod na elektrokoloběžkách a elektrokolech. Za prvních 5 měsíců tohoto roku se jich podle statistik stalo v Česku už přes 300. Důvodem je nejčastěji nevěnování se řízení, přecenění svých schopností, ale také alkohol. Český hydrometeorologický ústav od začátku července mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro občany, úřady i bezpečnostní složky. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat své zvíře do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek. Fotbalisté Mexika porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále na mistrovství světa. Zápas začal kvůli bouřce a dešti o hodinu později. Fotbalisté Francie jsou v osmifinále po výhře 3-0 nad Švédskem a Norsko si zajistilo postup výhrou 2-1 nad pobřežím Slonoviny. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
3: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
5: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
6: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
5: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno. Autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 10 minut bude 9.
2: A nám se hlásí mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Od konce června je v Brně zase o něco bezpečněji. Kriminalistům třetího oddělení se podařilo dopadnout sériového zloděje, který kradl na co přišel. Nejčastěji to byla jízdní kola, především ta dražší. Protože nikde nepracoval, žil z prodeje odcizených věcí. Získané peníze pak často utrácel i za drogy. Jen několik měsíců po propuštění z předchozího výkonu trestu měl spáchat 18 skutků, při nichž způsobil škodu nejméně 650 tisíc korun. Vyčíslená částka navíc nemusí být konečná, kriminalisté jej totiž podezřívají z dalších případů majetkové trestné činnosti. Osudnou se mu stala poslední výprava. Kriminalisté mu v té době totiž už byli v patách a zasáhli právě ve chvíli, kdy se v podzemních garážích chystal odcizit další jízdní kolo. U sebe už měl připravené pákové kleště určené k přestřižení zámku. Po zadržení tak ani moc nezapíral a ke krádežím se doznal. Muž je nyní stíhán vazebně, v případě odsouzení mu hrozí až 5letý trest odnětí svobody. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Děkujeme.
2: Tolik policejní mluvčí David Chaloupka, přejeme hezký den.
0: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Georgem Ezrou jsme na Krokodýlu vyrazili až do Budapešti. Vracíme se do Krokodýla. Za 2 minuty bude 9.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus, právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
0: 8.59, to je přesný čas, kdy posloucháte Krokodýla v první červencový den. Dneska se stávalo přece jenom o něco příjemněji, teplota nebyla tak vysoká, taky nám trochu sprchlo, tak aspoň něco.
3: Tak hlavně nás místo budíku dneska zbudila bouřka, že jo?
0: To je pravda. A pes taky teda, srábek.
3: Nechtě... Jo?
0: No, jako jdeme
3: byl,
0: na
3: hon. Byl pokaka?
0: Jdeme na hon, jakože tam střílej zbraně a tak, jako, ale bouřka mu vadí, člověče.
3: No, dívej se na to, hrdina. Zajímavé.
0: No, hrdina, zrzavej. Bude 9 a budou zprávy o čem?
3: Jihomoravští záchranáři řešili v pondělí rekordní počet událostí, víc už za chvíli.
0: Sráme po 9. 90. a Riem. Shania Twain. That don't impress me much. A taky bude Daft Punk. A taky bude ještě teplej, než je tam teď, kolik tam máme, no na to, že je 9 celkem dost. Tady nejteplej je stále a pořád v Podivíně kousek od Břeclavy, tam mají 28 stupňů. V Brně nám hlásí Kraví hora, meteostanice 24,5. Odpoledne má být až 34, ale budou se tvořit přehánky a taky silné bouřky.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezké dopoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Jihomoravští záchranáři v pondělí zasahovali u rekordních 437 událostí. Výjezdu bylo 490, protože k jedné události může zamířit i více prostředků. Ošetřovali lidi s kolapsy, úpaly, ale také úrazy. Dosavadní nejvyšší počet událostí zaznamenali v roce 2021 v souvislosti s covidovou pandemií.
5: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
3: Hasiči včera ráno vyjížděli k požáru bytu v Břeclavi. Z domu se evakuovalo 12 lidí. Dva seniory z bytu záchranáři převezli ve vážném stavu do nemocnice. Ženu museli resuscitovat.
5: Rádio Krokodýl, Žďársko.
3: Archeologické nálezy v kostele svatého Václava v Dolním Čepí přiblíží komentované prohlídky o nadcházejícím víkendu. Návštěvníci se budou moci prohlédnout i 2 z 5 zásobních jam. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do 3. kola Wimbledonu, a to s nasazenou 5 ruskou Andrejevovou. 2. kolo čeká také Karolínu Muchovou. V českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Syniaková s Nikolou Bartuňkovou.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A jdeme na silnice, slovo má Kuba.
6: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně počítejte s kilometrovou kolonou ve směru do centra na ulici Poříčí před Vídeňskou. Dále vázne doprava na ulici Zvonařka u Dornichu v obou směrech. V centrální části města se ucpává koliště u Zábrdovic, jinak je provoz ve městě zatím spíše slabší. Převážně nákladní doprava vázne na příjezdu do Brna z Prahy po dálnici D1 od Ostrovačic od exitu 178. A na Hodonínsku v Mutěnicích na ulici Prostřednice na železničním přejezdu došlo ke srážce osobního vozidla s vlakem. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tylšar.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 9.03 přesný čas, přejeme hezké dopoledne.
1: Kolikže má dneska být?
0: 34.
1: Maximálně 34, tak to jsem si ty hamburgery naplánovala blbě, že?
0: Hele, ale to je dobrý plán, no tyž určitě nějaký zbyde a ty zítra přineseš.
1: No, nezbyde.
0: Zbyde. Aha, počká, tvůj syn kyselina, že?
1: No ježiš, dobře, no. Žíravina.
0: Tak hezké dopoledne. Rádio Krokodýl.

90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99 na rádiu Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Muž přichází do trafiky. Prosím vás, máte tiktaky? Ano, je přesně 6:30.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: O hit vašeho života si na mailovou adresu program@krokodil.cz napsala Kami. Píše, že tenhle song jí připomíná dobu, kdy bylo všechno jednodušší. Stačila parta kamarádů, dobrá nálada a hudba, která hrála od rána do večera. Prý pokaždé vrátí do těch bezstarostných chvil. Tak si pojďme připomenout tu dobu, rok 2011. Jesse G a B.O.B. Price Tag.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Kam vyrazit jinam, kdy jsou prázdniny, je vedro, děti mají volno, no než na koupák, kde u toho můžete radit krokodýla, tak třeba na oblíbeném biotopu. Biotop Brno je ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, také letní chill a také italskou zmrzlinu. Mají tam nový zmrzlinovač. Zdravíme i na koupaliště Královo pole, kde mají připravený i nádherný trávníček na slunění. Ten včerejší déšť a noční malinko to všude spravil, ale tak snad bude ještě lépe. No a otevřeno má samozřejmě i koupaliště Kraví hora, takže plavky, ručníky a můžete rovnou vyrazit. A u toho ladit další devadesátky. Tasmin Archer, Counting Crowns a také Backstreet Boys. A taky chystám hit v jedné sekundě. Přeju hezké dopoledne.
0: Regiojet Ignis Brunensis.
2: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show.
0: Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop Roku. www.ekondomy.cz.
4: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
5: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
8: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
9: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit.
11: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: Z roku 1996, odkud byli Backstreet Boys, jejich Down, se přesuneme o 12 let blíže k současnosti. Z roku 2008 je dnešní hit v jedné sekundě. Když ho poznáte, tedy uhodnete, buď kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje, vyhrajete dvě vstupenky na festival Vesuv, který se koná už tenhle víkend na Pastýřské louce mezi obcemi Suchý a Velenov. Vesuv se to jmenuje, protože to je Velenovsko-Suchovský festival. Kdo vystoupí? Škvoři, Lucie, Marpo, Martina Pártlová, Valda Gang, Kamil Střihavka a další. K tomu spousta soukromých pivovarů, pěkné to tam bude. 603 103 103, to je telefon sem k nám do studia Krokodýla. Kdo pak na něm? Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Radek Kopecký.
2: Dobrý den, Radku, odkud pak nám voláte?
3: Zvyšková.
2: Napršelo u vás aspoň něco včera trochu?
3: Ano, zapršelo.
2: Aspoň něco. Prochuzali to. Tak, Radku, můžeme hádat? Tady je ten hit v jedné. Já se ptám, jestli můžeme hádat, vy nic neříkáte, v tom případě já ten hit v jedné sekundě pouštím. Poslouchejte dobře.
0: 3, 2, 1, go!
3: Ještě jedno, prosím. Ještě jednou, prosím.
2: Už jsem to pouštěl dvakrát, prosím vaše nějakou odpověď.
3: Já jsem to špatně slyšel, víte?
2: Jasně, vím, ale už jsem to pouštěl dvakrát, nemůžem tím trávit celé dopoledne, nezlobte se. Máte nějakou odpověď?
3: Nevím.
2: Tak je mi líto, děkuju, mějte se moc hezky, nashledanou, telefon už je zase uvolněný, 603 103 103. Na ten můžete volat, pokud si myslíte, že víte, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje. Krokodýl, dobrý den. Haló? Aha, dobře, tak tohle se nám taky nezdařilo, tak třeba zavolá někdo, kdo to bude vědět, nebo myslet si, že to ví. Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Petr.
2: Dobrý den, Petře, vy nám voláte odkud?
4: Z práce, z Brna.
2: Z Brna, dobře. Petře, vy jste poznal?
4: A je to Duffy? You got me
2: begging you for mercy. Je to Duffy a ještě k tomu Mercy se to jmenuje. Tak jste uhodl. Tak já moc gratuluju. Jenom, aby ostatní věděli, z téhle chviličky jste to poznal. Co vy, vyrazíte na Vesuv s někým blízkým?
4: Určitě, určitě.
2: Dobře, je to tenhle víkend, tak si udělejte čas. Tak gratuluju, nezavěšujte a mějte se hezky zatím. Naschranou.
4: Díky.
2: Jako vždy hit v jedné sekundě dáváme úplně celý poté, co je rozklíčovan. No, v podstatě i když není, ale zkrátka ten prostor pro ten hit v jedné sekundě tady je. A byl taky prostor pro úžasné vstupenky na Vesuv. Vy jste s Krokodýlem. Hezké dopoledne.

0: Duffy a Mercy, dnešní hit v jedné sekundě nám doznívá na krokodýlu. Co dáme dál? 90. Do 90. patří zcela určitě Lunetici. Taky Donna Lewis. A bude i Robert Miles a Maria Naylor. Dneska slaví svátek Jaroslava, my gratulujeme v první červencový den. Hezké dopoledne.
1: Nazdar rockeři, festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Balda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
2: Radio Krokodýl.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets over check. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets over check. 4. července Ivančice.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
5: www.klimastyle.cz.
7: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Rádio Krokodýl. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině.

0: Stal se rok 1996, když Oasis ještě fungovali před tím rozpadem a teď se zase dali dohromady, víme. Tohle bylo jejich Wonderwall, hit z roku 1996. 2 minuty před 10 na Krokodýlu.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta e pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 10. bude čas dát si kafíčko. Espresso macchiato. Dáme také Stony. A bude i Gump.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A taky bude teplo výrazně tepleji, než je tam teď. No, i když výrazně. Třeba v Břeclavi mají 29, v Brně taky 29 máme a bude tam až 34. Postupně se ale budou tvořit přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu kraje. Tak pozor na to.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Pěkné dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Uchazeči, kteří se nedostali na Jihomoravské střední školy, mají ještě v letních měsících možnost podat si přihlášku a studovat. Některé školy totiž otevřely další kolo přijímacího řízení. Hlásit se mohou třeba na gymnázia, licea a školy s ekonomickým, technickým nebo zemědělským zaměřením.
4: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
7: Na 9 meteorologických stanicích v Jihomoravském kraji včera odpolední teplota překonala dosavadní rekord pro 30. červen. Nejvyšší hodnotu naměřili meteorologové ve Strážnici na Hodonínsku, kde bylo 37 stupňů Celsia. Lidé musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, stačí zvíře zaevidovat při běžné návštěvě veteriny. Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Nejvyšší soud odmítl snahu amerického prezidenta Donalda Trumpa omezit automatické udělování amerického občanství všem dětem narozeným na území Spojených států. Trump v reakci uvedl, že rozhodnutí soudu je špatné, ale lze to napravit v Kongresu. Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. Českému rozehrávači vypršela 4letá smlouva a podle očekávání se s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedl ho jako kapitán, rozloučil. Následoval tak Jana Veselého, který už dříve ohlásil konec kariéry.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na silnicích to není dobré, začíná Kuba.
8: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Bouralo se v Brně na Jihlavské ulici před Vídeňskou. Počítejte s kolonou od křižovatky s ulicí Kamenice. Zvonařka je ucpaná v obou směrech u Dornichu. Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem nad Voutem 8,5 km blokuje částečně jeden pruh, dopravní nehoda. Do kolony se dojíždí nad Voutem 13. kilometru. A pravý pruh tradičně zpomaluje na příjezdu do Brna od Jihlavy od 182. Pro Rádio Krokodýl z Globáci sám Jakub Tilšár.
0: Kubo, děkujeme. Pozor také na Hodonínsku, silnice 54 u obce Vlkoš. Tam se řeší nehoda dvou osobních aut a dodávky složky integrovaného systému už by měly snad být na místě. Přejeme šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 3,5 minuty po 10. hodině. Už jste si vzpomněli, milí krokodýlové, na Jaroslavy dámy? Proč? Dneska slaví svátek, tak jim ten den aspoň trošku zpříjemněte. My to zpříjemníme dalšími hity. Přeju vám z Krokodýla pěkné dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Espresso macchiato.
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jižní Moravu.
1: Do horkých letních dnů lehkou zdravou svačinku, jako když najdete, no a najdete od Krokodýla úplně zadarmo. V těchto dnech míří do ulic mezi vás naše krokohlídka a rozdává vám svačinky od Racia. A rozdávala i včera, tak si to pojďme připomenout.
2: Krokohlídka osvěžuje zdravé svačinky v Řečkovicích. Tady zdravíme z lékárny, že jo?
3: Dobrý den všem. Krásné ráno, krásný den. Děkujeme za dobrou zdravou snídaňku a bude lepší, veselější den.
4: Děkuju, dostala jsem svačinku od rádia Krokodýl, poslouchám vás. Děkuju.
1: No a dneska se můžete těšit na svačinku od Krokodýla odpoledne. Budeme na náměstí Svobody na akci Emil Open, která v Brně právě dneska startuje, tak se stavte.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
5: Fincrisp od Racio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Racio. Koupíte v dobrých obchodech a na racio.cz.
6: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
1: A vy posloucháte Krokodýla přesně v 10 hodin a 22 minut.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
0: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Kam dnes vyrazit na oběd? Krokodýl pro vás vybírá restauraci na Knoflíku, která nabízí brokolicový krém za 19 korun a k tomu třeba domácí taštičky plněné povidly s máslem a s mákrem a cukrem za 142 koruny. Taky jestli jste se vybrali, přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

Rozhodíl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Ke hry handicapované mládeže Emil Open v Brně s rádiem Krokodýl.
1: V centru Brna bude ode dneška opět živo. Na náměstí Svobody v Brně totiž startují 15. evropské hry handicapované mládeže Emil Open s krokodýlem. Od 14 hodin vás dneska čeká doprovodný program plný tance, sportu, motorek a prezentace partnerů. V 17.30 pak Rádio Krokodýl spustí slavnostní nástup 809 účastníků z 13 zemí Evropy a v 18.30 bude pokračovat benefiční show Jana Krause, který si přímo na náměstí pozval Filipa Salače, jediného českého účastníka MotoGP. Tak se těšte, přijďte rozhodně podpořit ode dneška do pátku na Svobodňáku evropské hry handicapované mládeže Emil Open s rádiem Krokodýl.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
4: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Od 3.7. ve westernovém městečku Boskovice.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé v Příbrami.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Alexandra Sten a vy ladíte Krokodýla Krátce před 11. Krásné středeční dopoledne vám přeje z Krokodýla Katka Horáková a taky Petra má další zprávy.
1: Hezké dopoledne, letošní seriálový festival Serial Killer čeká změna, jaká uslyšíte za chvilku.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýla September. Taky budou Bruno Mars a Rose. A nebo nabídnou kapelu Lucie.
5: Vítr, pane, pouští.
4: Radio Krokodýl. Počasí.
0: Během odpoledne se dnes začne zvětšovat oblačnost a postupně se vytvoří přehánky a bouřky, které mohou být i velmi silné, tak pozor na to a nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V čele mezinárodního seriálového festivalu Serial Killer letos nebude stát jeho zakladatelka Kamila Zlatušková, a to kvůli své kandidatuře na primátorku Brna. Vedení předala svému týmu, zůstává ale v roli čestné prezidentky. Festival se bude konat od 23. do 28. září a letos se zaměří hlavně na islandskou a nizozemskou scénu. Českem během večera a noci přecházely bouřky doprovázené přívalovým deštěm a někde i kroupami. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem. Dospělého muže, který byl po úderu krátce v bezvědomí, transportoval vrtulník. 5 dětí pak do nemocnice převezli sanitky ve stabilizovaném stavu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zvažuje uspořádání prezidentských voleb na podzim. Zaznělo to na jeho setkání s bývalým šéfem armády a současným velvyslancem Ukrajiny v Británii Valeriem Zalužným. Ten měl v Kyjevě Zelenskému na přímý dotaz potvrdit, že by v takovém případě chtěl kandidovat. Norský kanonýr Haaland na úvod vyřazovací části na fotbalové mistrovství světa znovu předvedl instinkt zabijáka. Během zápasu s pobřežím Slonoviny nebyl na hřišti moc vidět, ale nakonec v 86. minutě gólem zlomil nerozhodný stav 1-1 a rozhodl o postupu severského týmu do osmifinále.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co se aktuálně děje na silnicích, tak to sleduje Kuba.
7: Hezké dopoledne pro všechny posluchače rádia Krokodýl. Na dálnici D1 na cestě z Vyškova do Brna počítejte s více než 8-kilometrovou kolonou před 28,5 kilometrem, kde se stále odklízí následky po dopravní nehodě. Ucpaná je i souběžná cesta do Brna kolem Tvarožné. Převážně nákladní doprava zpomaluje na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od Ostrovačic. A přímo v Brně policisté došetřují dopravní nehodu na Jihlavské ulici před Vídeňskou. Doprava tam nárazově zpomaluje. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koktilšar.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

11. hodině na Krokodýlu už tradičně soutěž s krokodýlem cestovatelem a půjdeme se podívat na Jižní Moravu z vrchu, a to z jedné rozhledny na Vyškovsku. Její název budeme hádat a vyhrát můžete vstupenky na ozvučenou tribunu během ohňostroje na přehradě už tuto sobotu, tak buďte s námi dál. Hezké dopoledne vám všem přeje z Krokodýla Katka.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Je pravda, že v ráji je rozhodně lepší počasí, ale v pekle je mnohem zajímavější společnost.

0: cestovatel.
1: Na Krokodýlu dneska budeme hádat název jedné rozhledny, a to konkrétně na Vyškovsku, a vy můžete s námi soutěžit na lince 603 103 103, kde soutěžíme právě v této chvíli o 2 vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku. A jde o ohňostroj, který se bude konat tuto sobotu 4. července od 22.30 a bude v režii Finska. Tak můžete být přímo u toho a mít exkluzivní místečko. Stačí se dovolat a odhalit název rozhledny, na kterou se ptám, a nachází se nad obcí Drnovice. Vypíná se nad stejnojmenným kopcem a před 15 lety na něm byla otevřena právě tato štíhlá věž rozhledny, která se stala dominantou pohledu na obec. Ocelová rozhledna je 26 metrů vysoká, výška vyhlídkové plošiny je 23 metrů a vede na ní 144 schodů. A někoho máme na telefonu, hezké dopoledne Krokodýl Katka, kdo se dovolal?
2: Ahoj, tady Milan.
1: Milane, já tě zdravím. Slyšel jsi nápovědy?
2: Ano, určitě. Myslím si, nebo respektive jsem si jist, že to je rozhledna Chocholík u Drnovic.
1: Jseš si opravdu jistý, já to stoprocentně. Je to naprosto správně, rozhledna Chocholík. No a ty máš vstupenky na ohňostroj na tribunu.
2: Paráda.
1: Tak ti blahopřeju, někam frčíš, předpokládám.
2: Ano, ano.
1: Slyším to auto. Do práce kam, do Brna nebo mimo Brno?
2: Mimo Brno, do Mikulova.
1: Tak dobře, dojeď šťastnou cestu a zůstaň mi na telefonu. Ahoj.
2: Dobře, ahoj.
0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. E-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. E-kondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
5: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
6: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
9: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže.
10: Rádio, rádio, rádio.
9: Rádio, které pomáhá.

0: minuty po půl dvanácté na Krokodýl už pomádo střídají vohnouti a taky bude Ava Max a pak už nabídnou náš krokodýlí zvuk a za jeho odhalení 108 200 korun. Tak ať vám to neunikne, buďte s námi dál a hezké středeční stále ještě dopoledne mějte.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: V této chvíli už pro vás připraven krokodýlí zvuk a konkrétně 108 200 korun za jeho odhalení na lince 603 103 103, kterou můžete začít vytáčet právě v této chvíli. Tak linka už je volná, je vám k dispozici a nejrychlejší z vás, tak ten může samozřejmě tipovat. Tak 108 200 korun, to je fakt hodně. Kdo má zájem? Hezké dopoledne, krokodýl, kdo se dovolal? Haló?
2: Haló?
1: Haló, tady krokodýl.
2: No, zdravím, Pavel.
1: Pavle, já vás taky zdravím. Voláte na zvuk? Jste tady správně?
2: Volám, no.
1: No?
2: Na krokodýlí zvuk.
1: Výborně, tak to jste trefil naprosto přesně. Tak já vám ten zvuk připomenu, Pavle, zní takhle.
2: Dobře.
1: Věřím, že už ho máte naposlouchaný a ptám se, co typujete?
2: No, tak třeba by to mohlo být otevření petláhve s nějakou bublinkovým nápojem.
1: S nějakým nápojem, který by nás v tom horku osvěžil nejlépe. Je to tak? Dobře, jdeme se zeptat arbitra, jestli je to otevření petláhve s vodou. Tak není, Pavle.
2: No jo, no, nevadí.
1: Nedá se nic dělat, tak někdy příště, krásný den, nashledanou.
2: Ano, děkuji.
1: Přisypáváme do našeho krokodýlího banku zase o něco víc peněz do dalšího soutěžního kola, tak buďte s námi dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozhodli.

No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: www.klimastyle.cz.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la differenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
3: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
7: No, it's a better world for them and think if they can make it a better place.

0: Blíží se 12. hodina polední, tohle jsou Ready Kirken a vyladíte krokodýla. Petra pro vás má další čerstvé zprávy.
1: Hezké poledne, na Blanensku padaly až 5-centimetrové kroupy, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Husité útočí. Už tento pátek a sobotu zažijte nevšední hranou podívanou o husitském obléhání. Uvidíte bojové i taneční scény a to vše za večerního osvětlení hradu. Přijďte se podívat na noční prohlídky už tento pátek a sobotu od 17 do 23 hodin na hrad Svojanov. Rezervovat vstupenky můžete na mailu info@svojanov.cz nebo navštivte Facebook Hrad Svojanov.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení Draft House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
7: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. na Krokodýlu Lady Gaga a Bruno Mars.

0: Pustite se na kapelu Mirai.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes naměříme až 34 stupňů a během odpoledne se začne zvětšovat oblačnost. Postupně se vytvoří přehánky a bouřky, které mohou být i velmi silné, tak s tím počítejte.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Přeji hezkou středu.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Brno kvůli vysokým venkovním teplotám i dnes otevřelo veřejnosti dva historické sály Nové radnice, které jsou běžně nepřístupné. Lidé se v nich mohou ochladit až do 20 hodin. Bouřky se silným větrem v Jihomoravském kraji v noci na dnešek lámaly stromy. Hasiči také odčerpávali vodu. Do dnešních 7.30 vyjížděli k více než 30 událostem. Na Blanensku včera padaly až 5-centimetrové kroupy. Premiér Andrej Babiš dostal od koncernu Agrofert 4,25 miliardy korun. Vyplývá to z majetkového přiznání, které politici musí každoročně odevzdávat do konce června. Premiér argumentuje, že předtím, než vložil firmu do fondů, byla mu vyplacena dividenda ve výši 5 miliard korun. Agrofert z toho zaplatil daň státu ve výši 750 milionů. Ve věku 75 let zemřel frontman legendární skupiny Village People Victor Willis. Do hudební historie se zapsali zejména svým hitem YMCA a ikonickými kostýmy, které stělesňovaly mužské stereotypy. Zpěvák podlehl krátké, ale agresivní nemoci. Mladí čeští slalomáři získali v úvodním soutěžním dni na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let 5 medailí, z toho 2 zlaté. Šampionkami se v Krakově staly Tereza Kneblová ve starší kategorii a juniorka Lucie Vaculová. Stříbro v 23 vybojoval Matyáš Novák a třetí skončili junioři Tobiáš Novák a Valentína Kočířová.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A během pravidelné zkoušky sirén, která probíhá každou první středu v měsíci, přesně v poledne, se pojďme mrknout taky na to, jak to vypadá na silnicích. Pozor v Brně, policejní hlídky v ulicích Úvoz, Hybešova, Šámalova, taky Poříčí nebo Jedovnická. Dále na trase z Jihlavy do Znojma na příjezdu do Stonařova se kvůli dopravnímu omezení vytvořila zhruba 1,5 kilometrová kolona. V Jihlavě v Havlíčkově ulici na kruhovém objezdu s Okružní havarovalo osobní auto, tak pozor na to a kdyby něco, volejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: tak už nám hezky dohoukala sirena a je tady Jirka.
1: Dohoukala, no, houkačky teďka jezdí hodně Brnem. Ano, záchranná služba, rekordní počet, více než 430 výjezdů v těchto tropických dnech za jeden den. Tak jsme jim dneska byli udělat radost, Katko, představ si.
0: A co jste jim přivezli?
1: Byli rádi. Pizzu, i na to se podíváme.
0: Tak jo, buďte s námi, krásné poledne, dobrou chuť, pokud právě obědváte.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč Bůh stvořil nejdříve muže a potom ženu? Protože ani všemocný Bůh by nedokázal splnit všechny podmínky, které by si žena na stvořeného muže kladla.

0: Čka Rádia Krokodýl.
1: Pěkné odpoledne, tak včera se nám trošku ochladilo, nějaké menší bouřky, no a tak jsme se zeptali našich zlatíček, nejmenších posluchačů Krokodýla. Tak schválně, taková zajímavá informace, odkud se bere déšť, děcka, jak to myslíte, jak to máte, jak to je?
2: Že se srazí mraky a potom začíná bouřka.
3: Protože když se déšť a kroupy spojí se sebou, tak vznikne takový divný déšť, vzniknou blesky, začne pršet a blesky. A všechno bude mokrý.
4: A začne to jednou kapičkou.
1: Odkud se bere déšť? Na to jsme se ptali našich zlatíček, tak doufám, že jste se včera nebáli. Jižní Moravou se prohnala supercela, podali kroupy, krokodýláci, víme, co se děje.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
1: A taky vás v ulicích Brna a Jižní Moravy osvěžujeme.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
5: FinCrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka FinCrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. FinCrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
6: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
1: 12 hodin 21 minut.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
0: Je dobré mít společnost na cestách. Rádio, které pomáhá.
8: Pistole. Loka.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: fanfárna a nekrokodýlo. No a teď jdeme do brněnských a jihomoravských škol.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Jiří Odehnal a jsem ředitelem základní školy Brno Čejkovická 10. Mobilní telefony už máme několik let ve školním řádu zakázány a jsme s touto změnou velice spokojeni. Děti tráví daleko více času o přestávkách hrami a vzájemnou komunikací.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Ingrid na Krokodýl, tu FUT, jsme vaše rádio, jsme Krokodýl. No, tropické dny vyžadují taky mimořádný přístup záchranné služby, ta hlásí rekordní počet výjezdů. Michala Botová, mluvčí moravského záchranky, na telefonu.
1: Překonali jsme a v to výrazně dosavadní nejvyšší počet událostí, který jsme zaznamenali v listopadu 2021 v souvislosti s covidovou epidemií, to bylo 383. A jestliže tedy událostí jsme včera 29. června evidovali 437, pak výjezdu bylo 490. K jedné události totiž může být vyslán jeden a více prostředků. My z tohoto rekordu pochopitelně nejásáme, je to mimořádně vysoké číslo, odhadujeme, že až polovina výjezdu nějakým způsobem souvisela s externími teplotami. Kolapsy, úpaly, ale i úrazy či dekompenzace stavu. Stále platí doporučení. Hodně pijte, nevystavujte se slunci v nejteplejších částech dne, noste lehké oblečení, vyvarujte se fyzické námahy, omezte alkohol a nepřehledněte první příznaky přehrátí či kolapsu.
0: Tak dávejte pozor, Jihomoravská záchranka hlásí rekordní počet výjezdů v souvislosti s teplem. Pozor na to.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl, když se něco děje, jsme u toho a Krokodýl to už ví.
1: Rádio Krokodýl, mimořádná zpráva.
0: Tak Petro, co tam máme?
2: Hezké odpoledne, policisté pátrají po oprchlém muži, který během vyšetření utekl z nemocnice. Podle policie se může pohybovat v okolí Mendlova náměstí. Neměli byste se ho snažit zadržet, ale policie uvedla, že není nebezpečný ani nakažlivý. My podrobnosti zjišťujeme.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Rádio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit. Tak pozor na Mendláku. Z nemocnice utekl vězeň. Z Krokodýl a z dalších hitu Big Mountain. Taylor Swift. A nebo Pukáč. Už je za malou chvíli.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Hezké odpoledne.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: V Brně se ode dneška do pátku koná 15. ročník evropských her handicapované mládeže Emil Open. Opět s Rádiem Krokodýl. Doprovodný program na náměstí Svobody začne ve 14 hodin. Slavnostní zahajovací ceremoniál proběhne od 17.30 nástupem 809 účastníků ze 13 zemí Evropy.
1: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
2: U Dubňan na Hodonínsku dnes ráno zemřel 70-letý řidič, který s autem vyjel ze silnice a narazil do sloupu. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. Muž zemřel navzdory tomu, že pomoc byla téměř okamžitá. Nehoda se totiž stala krátce předtím, než místem projížděli hasiči. Nové nařízení Evropské unie ode dneška mění celní pravidla pro levné balíčky z Asie. Zavádí totiž clo ve výši 3 eur za položku v zásilkách, které nepřesahují 150 eur a jsou zaslány ze zahraničních e-shopů a platform, které neleží v Unii. Pokud by si tedy zákazník objednal z Číny třeba kryt na telefon, tričko a přívěšek, zaplatil by za ně o zhruba 225 korun víc. Návrat tenisové legendy Siríny Williamsové do Wimbledonu skončil ve dvouhře hned v prvním kole. 44-letá americká vítězka 23 Grand Slamů nestačila ve svém prvním singlovém zápasu po takřka 4 letech na Maju Jointovou. O 24 let mladší Australance podlehla 3-6, 7-6 a 3-6.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dejte pozor, policejní manévry probíhají v okolí Mendlova náměstí, kde z nemocnice utekl vězeň, kterého tam vezli na vyšetření, tak dávejte pozor, zdržíte se v tomhletom okolí. Jinak teď aktuálně si postojíte na Křenové, taky ulice Milady Horákové. Kdyby cokoliv, volejte linku řidičů.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Budeme zjišťovat podrobnosti, tak nám utekl vězení, o tom za malou chvíli na Krokodýlu.
1: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V obchodě. Prosím vás, včera jsem si u vás koupil židli a dnes už je rozbitá. No neříkejte. A on si na ní někdo troufnul sednout?

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Pokáč na krokodýl, víme, co se děje?
2: Rádio Krokodýl, mimořádná zpráva.
1: V Brně utekl vězeň, i o tom toho právě teď zjišťujeme mluvčí policie České republiky Pavel Šváb na telefonu.
3: Jihomoravští policisté dostali informaci o vězni, který byl na vyšetření v nemocnici, měl takzvaný volný pohyb, ten zneužil a z nemocnice odešel krátce po 10. hodině. My potom vězni pátráme, probíhají standardní opatření ve spolupráci s dopravním podnikem města Brna a městskou policií. Dosud ten muž nebyl nalezen, neměl by být nebezpečný a neměl by trpět žádnou chorobou nebezpečnou pro okolí, ani by neměl být ozbrojený.
1: Mluvčí městské policie České republiky je Pavel Švá po tom, že utekl vězeň tady v Brně a pátrá se v okolí Mendlova náměstí.
2: Rádio Krokodýl. Mimořádná zpráva.

0: Kylie Minogue na Krokodýlu, tohle vaše rádio, tohle je Krokodýl. Dneska vám pustím taky hudbu k dnešnímu ohňostroji, tak se těšte ve 22.30 na brněnské přehradě ohňostroj Švýcarska.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
4: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
8: Jedovnice vyhlíží Kilian Gang Camp 9. až 11. července v kempu Olšovec. Vystoupí Valda Gang, Dimitri, Turbo, Bastard, Desmod, Civilní obrana, Volant a Panoptiko. Lístky na kiliangang.cz.
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
10: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Jste skoro koudila, dneska se dějí věci.
1: Evropské hry handicapované mládeže Emil Open v Brně s rádiem Krokodýl.
0: Dneska to začíná přímo v centru města na náměstí Svobody s Krokodýlem. 16. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Od 14 hodin na vás čeká doprovodný program 17.40, tedy v 17.30. Radio Krokodýl spustí slavnostní nástup 809 účastníků z 13 zemí Evropy. Evropské hry, tedy handicapované mládeže, začínají. No a pozor, perlička, v 18.30 pak bude pokračovat benefiční show Jana Krause. Tak se těšte, Krokodýl.
1: Evropské hry handicapované mládeže Emil Open v Brně s rádiem Krokodýl.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samosběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
4: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruza má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie. Rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta e pizza. Prova la differenza. Zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Elton John, Dua Lipa, teď už 14. hodinka, která se přibližuje. Letní teploty trošku snížené na 30 stupňů, ale příjemněji, co Petro?
1: Jako už je to lepší.
0: Už je to lepší, co si dáme do zpráv?
1: A policisté stále pátrají po uprchlém muži, který utekl z vyšetření z nemocnice, je to vězeň. A taky se podíváme na Jižní Moravě na zbraňovou amnestii.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Operu Aida nabízí Národní divadlo Brno na letní scéně na hradě Špilberg ve 20 hodin. A komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
2: Radio Krokodýl. Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Jsme mladí a neklidní.
7: Jdeme na to!
6: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne?
10: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
11: Každou neděli dopoledne na Nově.
10: A poprvé v Příbrami.
2: Radio Krokodýl.
12: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Buď 14. kína. Failing Flag. Dobrý kafe.
13: Chci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: John Cicada. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Skoro jasná obloha, teploty kolem 33 stupňů.
14: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policisté pátrají po uprchlém muži, který dnes během vyšetření utekl z nemocnice. Může se pohybovat v okolí Mendlova náměstí. Pokračuje policejní mluvčí Pavel Šváb.
15: Měl takzvaný volný pohyb, ten zneužil a z nemocnice odešel krátce po 10. hodině. Neměl by být nebezpečný a neměl by trpět žádnou chorobou nebezpečnou pro okolí, ani by neměl být ozbrojený.
1: Tolik pátrání po vězni, který utekl z vyšetření v nemocnici. Na Jižní Moravě skončila zbraňová amnestie, během které lidé policii odevzdali zhruba 500 zbraní a více než 25 tisíc kusů střeliva. Byly mezi nimi historické zbraně z první i druhé světové války nebo po domácku vyrobený střelný nůž. Policisté převzali také samopal stejného typu, jaký byl použit při atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Koupaliště v Břeclavi je ode dneška otevřeno veřejnosti. V areálu ale stále pokračuje rekonstrukce krytého bazénu a proto je kapacita dočasně omezena na 1000 lidí. Rekonstrukce trvá rok a půl, celkové náklady jsou 540 milionů korun. Francouzský fotbalista Kylian Mbappé se na mistrovství světa v Americe po dvou trefách proti Švédsku dotáhl na čelo střelecké tabulky. V historickém pořadí kanonýrů ztrácí jediný gól na Lionela Messiho. 27-letý útočník prý očekává, že argentinský kapitán dá na probíhajícím turnaji ještě víc brane.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
16: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi 176. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Ve směru do Brna na 111. kilometru před Jihlavou překáží v pravém pruhu vyvrácený strom. Tvoří se tam kolona. Podobná situace je i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Ucpané silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Zdenka Ruštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Jirka s vámi, no a taky vy, posluchači. Ano, my jsme vás ochladili, soutěžili jsme o klimatizaci zadarmo, představíme si vítěze naší soutěže. A mezi tím Kína, no, Waving Flag, pěkné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Vaším problémem je nikotin. Ale pane doktore, já vůbec nekouřím. Aha, tak to bohužel značně komplikuje diagnózu.

0: to pěkně si zpíváte s Krokodýlem. My jsme vás ochladili.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej klimatizaci zadarmo.
0: Ano, máme výherce vítěze soutěže o klimatizaci gratis, tak pokud jste ještě neslyšeli, tady je.
2: Tady
0: Lucko. A já mám fantastickou zprávu, vyhráváš klimatizaci.
2: Jupi. Moc děkuju. Je to super, moc se potím a doufám, že budu mít.
0: Přátelé, vychytala Katy Perry Hot and Cold. Gwen Stefani Cool. Elton John Dua Lipa.
2: Tady Lucka z Nosislavy. Poslouchala jsem Krokodýla a vyhrala jsem klimatizaci. Tak perfektní.
0: Tak Lucka z Nosislavy se už potit nebude. Díky Krokodýlu, ochladíme vás.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích čedar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
4: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
0: 14 hodin, 21 minut.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni Masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Ravhaus Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Je dobré mít s kým usínat. S Krokodýlem do pelíšku.
8: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Pojď sem.
1: Dan je kroku díl, tady vaše rádio. Za okamžik se podíváme na to, jak si můžete vyhrát 108 000 korun za náš záhadný zvuk. A mezi tím Ellie Goulding.

0: prachy do tvý ruky.
1: Je to jasné, 108 tisíc korun, to je aktuální bank v soutěži Krokodýlí zvuky. Prachy do tvý ruky. Tipujete H záhadný zvuk Rádia Krokodýl, jak s penězi naložíte, jestli si koupíte třeba dovolenou u moře, nebo to investujete třeba jinak, to necháme na vás. Peníze vám nabídneme ještě dneska odpoledne.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 108 tisíc korun.
2: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
7: No vám. I tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Skvělé hity vám hraje Krokodýl, hrát bude další úžasné a to po 15. hodině, předtím ale budou další zprávy. Na Krokodýlu má připravená Peťa.
1: Ano, a policisté stále pátrají po vězni, který utekl z nemocnice. Není teda nějak nebezpečný, ale tak venku by úplně se toulat nemusel, tak i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme a hrát budeme slíbené hity po 15. hodině. Třeba si Deloper. Dáme pro vás i novější hity Jennifer Lopez a David Guetta. A zavzpomínáme na Superstar 2009. Veď příběh nekončí a
2: dalej hrám. Radio Krokodýl. Počasí.
0: Venku parno, dusno, ještě to chvíli vydržme. A co dnes v noci zataženo, jen občas na některých místech vyskytne se přehánka nebo doznívající déšť. K ránu se bude od západu oblačnost částečně protrhávat. Nejnižší teploty očekáváme v noci tady v Brně a na jihu Moravě 18 až 15, na severu kraje lokálně 13 stupňů. Zítra očekáváme v Brně a na jihu Moravě ráno oblačno, dopoledne zataženo, odpoledne bude od západu ubývat oblačnost na polojasno, večer bude skoro jasno, malá oblačnost, slabé přehánky v odpoledních hodinách. Jinak nejvyšší teploty 26 až 29 na severu a západě kolem 25 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policisté pátrají po uprchlém muži, který během vyšetření utekl z nemocnice. Může se pohybovat v okolí Mendlova náměstí. Policie uvedla, že není nebezpečný ani nakažlivý. Ve dnech, kdy teploty na jihu Moravy překračují už několiká týden třicítku, vyžadují větší péči i stromy a zeleň v centru Brna. Pracovníci veřejné zeleně proto posílili například hloubkovou zálivku stromů. Pracují i o víkendech a v noci, kdy jezdí zalévat třeba závěsné nádoby s květinami. Ženy od 45 let ode dneška pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu nepotřebují žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Na mamograf je nově možné se objednat přímo. Žádanka bude dál potřeba, ale vystaví ji přímo mamografické centrum.
2: Rádio Krokodýl. Břeclavsko.
1: Břeclav usiluje o další dotaci na opravu zámku, která by mohla dosáhnout zhruba 35 milionů korun. Pokud uspěje, vznikne v prvním patře jižního křídla otevřený prostor pro hudebníky, divadelníky, výtvarníky a další umělce. O přidělení dotace rozhodne Mezinárodní komise. Verdikt by měl padnout v listopadu. Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. Českému rozehrávači vypršela 4letá smlouva a podle očekávání se s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedlo ho jako kapitán, rozloučil. Následoval tak Jana Veselého, který už dříve ohlásil konec kariéry.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se také podívat na silnice, jak to aktuálně vypadá, Vílenka.
3: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony mezi 180. a 196. kilometrem, navíc na 193. kilometru překáží nehoda. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna na 199. kilometru překáží nepojízdné nákladní auto a zdržíte se od 203. kilometru. Pomalu se jede na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. Kolona je na silnici 43 z Brna do Světa Filipůvky. Ucpaná je silnice 152 mezi D2 a hlavním tahem na Pohořelice v Modřicích. A v Brně jsou kolony v obou směrech u křižovatky ulice Zvonařská a Dornych. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Ano, Krokodýl se vámi, Jarek přeje krásný poslech. Od 14 hodin začal doprovodný program v rámci ML Open a my se právě na náměstí Svobody, kde zahájen byl, ten, nebo byla tato akce, se podíváme s Krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Nikdy nerozbalujte dárky před odchodem hostí. Pokud tak učiníte, tak už nikdy je nebudete moct někomu z těchto hostí dát jako dar vy.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Evropské hry handicapované mládeže Emil Open v Brně s rádiem Krokodýl.
1: A už to žije v centru města Brna, je tam skvěle živo, protože na náměstí Svobody odstartovali 15. Evropské hry handicapované mládeže Emil Open s Krokodýlem. Od 14 hodin doprovodný program plný tance, sportu, motorek a prezentace partnerů. Jo, a v 17.30 Rádio Krokodýl spustí slavnostní nástup 809 účastníků z 13 zemí Evropy. To bude! Budete u toho? Věřím, že ano. 18.30, pak budeme pokračovat benefiční akcí Jana Krause, který si přímo na náměstí pozve hosty, a to konkrétně Filipa Salače, jediného českého účastníka MotoGP. No určitě tam budou i nějací další, okoukněte to, stavte se, těšíme se na vás, podpořte je a přijďte dneska až do pátku na Svoboďák Evropské hry handicapované mládeže Emil Open s Rádiem Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
4: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.
5: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v gala show Kůň pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus, právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
8: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Je dobré mít se s kým probouzet.
9: To nejlepší po ránu.
0: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Skvělé hity si užíváte tady na Krokodýlu, možná u bazénu, možná do některého bazénu plánujete skočit a na brněnská koupaliště se zaměříme už za chvíli právě tady na vlně Krokodýla. Hey.

0: Krokodýl na koupáku.
1: A vyrážíme na koupák, všichni milovníci léta tam jsou a případně tam razíte třeba po práci, užijete si pořádně vodu, pohodu a krokodýl samozřejmě vám tam rád zahraje na koupák. Máme pro vás přehled, kam v Brně vyrazit za osvěžením. Otevřeno je koupaliště Kraví hora, takže plavky ručník a můžete rovnou vyrazit a po cestě nám zamávat. Máte tady kolem. Otevřeno má i oblíbený biotop Komárov. Ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání, letní chill. Je tam pro vás i italská zmrzlina. A pozdrav letí i na koupaliště Královo pole, kde pro vás mají připravený i nádherný trávníček na slunění. Tak si to užijte s krokodýlem.
0: Radio Krokodýl.
2: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruza má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focaccu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta, pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl. Teď i s rozvozem zdarma.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
10: Hej, vybral jsem si skvěle.
9: www.klimastyle.cz.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobně

0: Užíváme si hit za hitem, Cranberry s námi na Krokodýlo. Na Krokodýlo si vychutnáme za chvíli další zprávy. Bude je mít pro nás Peťa, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, zaplatit poplatek za psa nebo vyplnit žádost o byt je ode dneška možné prostřednictvím portálu Občana Brno, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Husité útočí. Už tento pátek a sobotu zažijte nevšední hranou podívanou o husitském obléhání. Uvidíte bojové i taneční scény a to vše za večerního osvětlení hradu. Přijďte se podívat na noční prohlídky už tento pátek a sobotu od 17 do 23 hodin na hrad Svojanov. Rezervovat vstupenky můžete na mailu info@svojanov.cz nebo navštivte Facebook Hrad Svojanov.
3: Rádio Krokodýl.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Rádio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ano, skvělé hity s námi budou po 16. hodině na Krokodýlu, tak budeme si užívat třeba Pitbulla. A co takhle Marquez? A bude to hitovka Mandolína. Hit za hitem pro vás na Krokodýlu.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní noční v Brně a na jihu Moravy zatažené, jen občas se na některých místech vyskytne přehánka nebo doznívající déšť, k ránu se bude od západu oblačnost částečně protrhávat, nejnižší teploty 18 až 15 na severu kraje, lokálně 13 stupňů Celsia. Jinak zítra čekejme v Brně a na jihu Moravy oblačno až zataženo, dopoledne bude od západu ubývat oblačnost na polojasno, večer bude skoro jasno, malá možnost slabé přehánky v odpoledne. Hodinách. Teploty nejvyšší 26 až 29 na severu a západě kraje kolem 25 stupňů Celsia.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Zaplatit poplatek za psa nebo vyplnit žádost o byt mohou Brněné ode dneška prostřednictvím portálu Občana Brno. Systém nabízí 13 formulářů a postupně se budou digitalizovat i další. Na portál se lidé přihlásí pomocí identity občana. Brno dnes také spustilo přihlašování do projektu družstevního bydlení ve čtvrti Holásky v Tuřanech a v Mostecké 16. O tom, jestli žadatel byt získá, bude rozhodovat mimo jiné rychlost přihlášení. Se stavebními pracemi chce město začít příští rok. Extrémně horké a také suché počasí dělá starosti rybářům. Vody v jihomoravských řekách je málo a rychle se ohřívá. Rybám se tak zhoršují životní podmínky a hrozí jim i nedostatek kyslíku. Moravský rybářský svaz spolu s Povodím Moravy a odborníky sledují stav na řekách neustále. Situaci označili za hroznou. Vláda prodloužila regulaci cen pohonných hmot do 19. července. Pokud se situace na trhu stabilizuje a nedojde k dalším výrazným výkyvům cen ani zhoršení situace na Blízkém východě, od 20. července se prodej benzínu a nafty vrátí k běžnému režimu. Serena Williamsová si po návratu do Wimbledonu po 4 letech podvrtla v úvodní dvouhře pravé koleno. 44-letá tenisová legenda ale stále věří, že si na londýnské trávě zahraje i 4 hru se sestrou Venus, do které dostala stejně jako pro dvouhru od pořadatelů divokou kartu.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme se podívat na silnice, jak to aktuálně vypadá, ví pro nás Lenka.
10: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi 178 a 196 km osobní auté jdou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 207 a 196 km. Ucpaný je příjezd do Kuřimi od Brna. Kolona je na silnici 43 z Brna do Svitavu Lipůvky. A v Brně se zdržíte v obou směrech u křižovatky z ulic Zvonařka a Dornych. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Doštuková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Ano, krokodýle, s vámi Jarek vám přeje krásné odpoledne, 3,5 minuty po 16. hodině. Další skvělé hity jsou připravené a za chvíli také slovíčka brněnského Hantecu. Tak držte naši vlnu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
2: 21 minut po 16. hodině na Krokodýlu vyrážíme se podívat na slovíčka brněnského Hantecu. Žane Hlaváček tady.
3: Zdar, jak jsem já skoro sníkalosti. Kovete, co to je? Vy jste ze Šrajbecu?
2: Vy jste ze Šrajbecu. Tak myslím, že byste mohli si to odvodit, co by to tak mohlo být. Kolem jezdíte jedničkou, trajfem, co? Žanku, že? Správná odpověď jaká?
3: Vistec ve Šrajbecu je staré dobré výstaviště v Pisárkách. Tak si tam někdy hopnite hodit čučku a mějte bytelný den.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
4: Nazdar rockeři. Festival Vezův se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
5: Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive, autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Evropské hry handicapované mládeže Emil Open v Brně s rádiem Krokodýl.
1: A Krokodýl tam opravdu je, žije to tam s vámi a prožívá. Tak Jirka konkrétně, jdem se tam podívat přímo na náměstí Svobody.
2: Je to tady, Krokodýláci. Ano, Emil Open, Evropské hry handicapované mládeže začínají na náměstí Svobody, tak se sem zastavte. Budeme vás průběžně o programu informovat. No a co je jisté, dneska dorazí i show Jana Krause. No a celkové zahájení začne v 17 hodin 30 minut i s Krokodýlem. Čeká vás doprovodný program. No a pozor, hlavně tady budeme osvěžovat.
1: Ano, osvěží vás Krokodýl, jinak teď začalo taneční vystoupení pro ty boty a poté, jak už říkal Jirka, bude slavnostní zahájení Emil Open v 17.30, nástup týmu společně s Krokodýlem, v 18.30 benefiční show z očí do očí s Janem Krausem, pak nás čeká autogramiáda Jana Krause a také třeba od 19.50 taneční vystoupení a velký koncert ve 20.30. David Málek bude hostem nebo bude zpěvákem. Tak jenom kdybyste chtěli vyrazit, můžete, Krokodýl je u toho, pojďme podpořit dobrou věc.
0: Radio Krokodýl. Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
7: Jsme mladí a neklidní. Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Užíváme se hit za hitem, to je dobře, užívat si budeme další, třeba na některou krásnou letní zahrádku, k bazénu, kamkoliv. Doufám, že si to vychutnáte a pěkně si třeba zaplavete u toho. Pokud jste v práci, plavete ve vlastním potu, tak je vám nás, teda vás nám je líto, ale s tím nic nenaděláme, i tam vás potěšíme, doufám, dalšími hity, ale také dalšími zprávami. Má je Peťa, o čem budou?
1: Hezké odpoledne. Hygienici na jihu Moravy mají za prvního půl roku nahlášených 733 případů boreliózy. I o tom budeme mluvit už za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Hezkou středu zveme vás dnes do divadla. Operu Aida nabízí Národní divadlo Brno na letní scéně na hradě Špilberg ve 20 hodin. A komedii Fichtl nabízí divadlo Bolka Polívky na letní scéně v amfiteátru na Kraví hoře ve 20.30.
3: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Tak, hrajeme hity a hrát budeme rozhodně další po 17. hodině z Krokodýla, třeba Dua Lipa. Dorazí Ed Sheeran a Justin Bieber. A bude tu Evička Farna.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Víme, jak bude dneska v noci v Brně a na jihu Moravy zataženo, jen občas se na některých místech vyskytne přehánka nebo doznívající déšť. Kránu se bude od západu oblačnost částečně protrhávat. Nejnižší teploty 18 až 15, na severu lokálně 13 stupňů. Ráno oblačno, pak čekejme až zataženo zítra. Jinak zítra dopoledne bude od západu ubývat oblačnost na polojasno. Večer bude skoro jasno, malá možnost slabé přehánky v odpoledních hodinách. Nejvyšší teploty očekávejme pro zítřejší den a jich Moravy 26 až 29, na severu a západě kraje je jen kolem 25 stupňů Celsia.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Hygienici na jihu Moravy mají za prvních 6 měsíců letošního roku nahlášených 733 případů lymské boreliózy. Ne všechny z nich jsou ale potvrzené. Počet případů ovlivňuje změna ve způsobu hlášení. Loni ve stejném období hygienici zaznamenali 116 případů této nemoci. V Řicmanicích na Brněnsku hořelo dnes ráno hospodářské stavení. Příčinou vzniku požáru byl zřejmě úder blesku. Předběžně vyčíslená škoda je 10 milionů korun, a to i kvůli umístěné solární elektrárně. Minimální zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných se od července snižují. Kdo od ledna platil víc, může požádat Českou správu sociálního zabezpečení o vrácení rozdílu nebo si peníze nechat započítat na další platby. Záchranáři vytáhli ve Venezuele z trosek teprve 3letého chlapce, kterého zemětřesení pohřbilo na 6 dnů. Dítě je naštěstí v pořádku. Do Venezuely se po sérii zemětřesení sjeli záchranáři z celého světa, včetně České republiky. Francouzský fotbalista Kylian Mbappé se na mistrovství světa v Americe po dvou trefách proti Švédsku dotáhl na čelo střelecké tabulky. V historickém pořadí kanonýrů ztrácí jediný gól na Lionela Messiho. 27letý útočník prý očekává, že argentinský kapitán dá na probíhajícím turnaji ještě víc branek.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice 2 minuty po 17. hodině. Víme, kde to houstne. Lenka má podrobné info.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi 182. a 196. kilometrem. Navíc před sjezdem na Bratislavu policie došetřuje nehodu. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Pomalu se jede i na dálnici D1 z Vyškova do Brna mezi 201. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna Bratislavě, kolona od 3. kilometru a pomalu se jede na silnici 43 z Brna do Světa Filipovky. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštuková.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krachodíl se vám, Jarek Hemala, přeje krásné odpoledne. Do školičky vrazíme mezi naše nejmenší posluchače. Co je to metro? Ptali jsme se dětí našich zlatíček a podíváme se na to už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom...

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Pane doktore, prosím, pomozte mi s mým mužem. Často mu několik hodin něco vysvětluji a pak zjistím, že buď vůbec nevnímal, nebo všechno zapomněl. Ale paní, to není vada, to je boží dar.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A vyrážíme mezi naše nejmenší posluchače. Vydali jsme se do školky a ptali se jich, co je to metro?
2: Tam jsou vlaky a taky můžou tam jet všechny auta, co vezou lidi. Jezdí někam, kam se řeknou lidi, kam chcou si jet.
3: Že metro je, rychle jezdí. Může mít takový proužek červený a může být celý bílý. V podzemí jezdí metro.
1: Jo, co je to metro? Ptali jsme se našich nejmenších, ale tady v Brně si budeme muset na to tady ještě chvíli počkat, co?
4: Ukončete prosím vstup a nástup. Dveře se zavírají.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22:30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
5: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
6: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
7: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
8: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 000 a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
9: Některé příležitosti přicházejí jen výjimečně. Lexus Brno představuje limitovanou nabídku skladových vozů se zvýhodněním až 30%. Prémiový design, špičkové technologie a vozy připravené i hned k odběru. Najdete nás nově na adrese Sokolova 714/2K Brno. Váš nový Lexus právě teď za mimořádných podmínek. Více informací na lexus-brno.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Jsme mladí a neklidní.
12: Jdeme na to!
11: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
13: Piráti, jdeme! Ahoj!
14: Kdo si hraje nezlobí, ne?
15: V novém zábavném pořadu
16: Čekuj Česko!
17: Každou neděli dopoledne na Nově.
15: A poprvé v Příbrami.
0: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl.
18: Vaše nejvěrnější rádio.
0: Stále s vámi. Wake up in the
12: on and feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
18: Let's
12: before
18: go.
12: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Ksindl X v blbým věku u nás ve vysílání Krokodýla. No a možná jste ve věku, kdy jste na škole a víme, co tam nepatří. Rozhodně jsou to telefony.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jmenuji se Velena Varmužová a jsem ředitelkou na základní škole Brno Hamry 12. V našem školním řádu máme omezeny mobilní telefony a používání chytrých zařízení už od roku 2019. Přistoupili jsme k tomu, protože žáci se nemohli úplně koncentrovat na výuku a o přestávkách hráli různé hry a nevěnovali se tomu, co by měli.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl.

0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Za skvělým česnekem nemusíte až na Vysočinu. Přijďte na farmu Michal Šeda do Maršova u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna. Tradiční samozběr českého česneku již začal a potrvá až do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Děti zabaví skákací hrad zdarma, dospělé cena česneku od 89 korun za kilo a koupit můžete i rané brambory, cibuli, ranou mrkev nebo jahody. Více na Facebooku Farma Šeda. Maršov u Veverské Bytýšky, jen 20 minut od Brna.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna, velké slevy last minute do hotelů oblíbených letovisek.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Léto je tady a u Caruso má dovolenou i poplátek za rozvoz. Až do 15. července si objednete svůj oblíbenou pizzu, pastu nebo focacciu s rozvozem zdarma. Žádný poplátek navíc, jenom dobré italské jídlo a škvašin dveřím. Objednete si svůj porce Itálie, rozvoz je teď na nás. Caruso, pasta je pizza. Prova la diferenza, zkuste rozdíl, teď i s rozvozem zdarma.
7: Evropské hry handicapované mládeže Emil Open v Brně s rádiem Krokodýl.
8: A je to tak, startujeme a slavnostně zahajujeme. Na náměstí je kolega Jirka, jak to tam aktuálně vypadá.
9: Je to tady Krokodýláci, hlásíme se přímo z náměstí Svobody, kde probíhá Emil Open. A já tady mám právě z nadačního fondu Emil Pavla Zbožínka. Tak co se tady dneska děje?
10: Jirko a všichni krokodiláci, právě tady za chvíličku bude začínat slavnostním zahajovacím ceremoniálem 15. ročník Evropských her handicapované mládeže Emil Open.
9: Není to jediné, tady se chystá i show Jana Krause.
10: Přesně tak, hnedka po zahájení od 18.30 proběhne benefiční show Jana Krause a jeho hosty.
9: Těšíme se, krokodiláci, náměstí Svobody a budeme tady s vámi až do pátku, tak se zastavte.
8: Zastavte se třeba dneska, jak už bylo řečeno, benefiční show z očí do očí s Janem Krausem startuje v 18.30, jinak potom v 19.30 je autogramiáda Jana Krause, no a čeká vás dále třeba od 19.50 taneční vystoupení a ve 20.30 koncert Davida Málka. Tak vyražte, užijte si to samozřejmě s námi, s Krokodýlem, jsme tam u toho.
11: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Užíváme si největší hudební výběr, užíváme si ty krokodýla. Další tady budou zprávy. Maje, Peťa, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, jít na preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu bude pro ženy od 45 let jednodušší, i o tom za chvilku.
2: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
3: Přemýšlíte, kam v létě s rodinou na nezapomenutelný zážitek? Přijměte naše pozvání na gala show Kůň pátý element. Mýtický příběh naplněný akcí, ohňovými efekty, s novou hudbou a souzněním s koňmi. Lístky si rezervujte již nyní na ticketportal.cz. Kůň pátý element. Lepší než dovolená u moře. Od 3.7. ve westernovém městečku Boskovice.
2: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Je to tak, hrajeme a hrát budeme. Další skvělé hity jsou připravené pro vás. Tak třeba Madonna. Po 18. hodin dorazí za námi i Shakira. A dáme si hitovku Stmívání. Jsme na věky věku,
2: výkřik do peku. Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zaprší a také se ochladí, aspoň tak to vidí meteorologové, jak to tady bude s počasím, co se dnešní noci týče. Má být zataženo jen občas, na některých místech se vyskytne přeháňka nebo doznívající déšť, k ránu se bude od západu oblačnost částečně protrhávat. Teploty 18 až 15, na severu kraje lokálně 13 stupňů Celsia. Jinak zítra ráno oblačno až zataženo, odpoledne bude od západu ubývat oblačnost a polojasno, večer bude skoro jasno, malá možnost slabé přehánky v odpoledních hodinách, jinak nejvyšší teploty 26 až 29, na severu a západě kraje kolem 25 stupňů Celsia.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Ve dnech, kdy teploty na jihu Moravy překračují už několiká týden třicítku, vyžadují větší péči i stromy a zeleň v centru Brna. Pracovníci veřejné zeleně proto posílili například hloubkovou zálivku stromů. Pracují i o víkendech a v noci, kdy jezdí zalévat třeba závěsné nádoby s květinami. Ženy od 45 let ode dneška pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu nepotřebují žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Na mamograf je nově možné se objednat přímo. Žádanka bude dál potřeba, ale vystaví ji přímo mamografické centrum.
2: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
1: Břeclav usiluje o další dotaci na opravu zámku, která by mohla dosáhnout zhruba 35 milionů korun. Pokud uspěje, vznikne v prvním patře jižního křídla otevřený prostor pro hudebníky, divadelníky, výtvarníky a další umělce. O přidělení dotace rozhodne Mezinárodní komise. Verdikt by měl padnout v listopadu. Basketbalista Tomáš Satoranský oficiálně uzavřel své působení v Barceloně. Českému rozehrávači vypršela 4letá smlouva a podle očekávání se s klubem, ve kterém strávil celkem 6 sezon a vedlo ho jako kapitán, rozloučil. Následoval tak Jana Veselého, který už dříve ohlásil konec kariéry.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné odpoledne, 2 minuty po 18. hodině, vyrážíme za vámi na silnice, jak to houstne, kde, tak to Bílenka.
5: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte klasicky silný provoz a nárazové kolony mezi 178. a 196. kilometrem. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. A krátká kolona pojíždí na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštuková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl stále v terénu, užíváme si ML Open na náměstí Svobody, kdybyste chtěli vyrazit, můžete, jsme tam, užíváme si to, no a užívat si budeme tady ve vysílání další hity Madonna pro vás nebo hodiny stmívání. Pěkný poslech.
1: Hit za hitem a přitom

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

brzy. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou hnění.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A vůbec v historii poprvé se uskuteční brněnské hody 2026. Ano, ve dnech 14. a 16. srpna se naše moravské metropole poprvé v historii propojí v rámci celoměstských brněnských hodů. Třídenní slavnost oživí centrum města tradičními zvyky, lidovou hudbou a přehlídkou krojů z jednotlivých městských částí. Budeme se moci těšit na bohatý kulturní program. Odstartuje v pátek třeba stavění máje a vyvrcholí sobotním velkolepým krojovaným průvodem. Tak užijeme si to 14. a 16. srpna v centru města Brna. Tam se teď koná například i ML Open. Krokodýl je u toho a my se tam samozřejmě i v této hodině podíváme.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Fincrisp od Ratio. Křupavé žitné plátky s chutí kvásku, které si vychutnáte ke snídani i svačině. A teď také novinka Fincrisp Snacks. Pečené, nesmažené snacky s vysokým obsahem vlákniny, v příchutích cheddar a zakysaná smetana s cibulkou. Fincrisp přináší na český trh firma Ratio. Koupíte v dobrých obchodech a na ratio.cz.
3: Rodino, zbalte si mikiny, jedeme na výlet! Kdysi přísně tajný bunkr v Přáslavicích u Olomouce má pro každého něco. Historii, zábavu i adrenalin. Jo, a jede s námi i babi s dědou. Vstupenky jsem koupila na bunkrpraslavice.cz.
0: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala. Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz. Letecký den v Ivančicích je zpět. Jets Overcheck. Sobota 4. července Budkovice u Ivančic. Proudové modely letadel s rychlostí přes 400 km za hodinu. Akrobatické létání, historické stroje a exkluzivní vystoupení Martina Šonky. Celodenní program občerstvení z Rav House Ivančice a doprovodný program pro děti. Vstupenky na checkheaven.cz. Generálním partnerem je Hedin Automotive. Autorizovaný prodejce a servis vozů Mercedes-Benz a X-Bank. Jets Overcheck. 4. července Ivančice.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: mateřské hry handicapované mládeže Emil Open v Brně s rádiem Krokodýl.
1: Ano, na náměstí Svobody dnes začaly 15. evropské hry handicapované mládeže Emil Open s Krokodýlem. My jsme u toho. Jirka Wiener v terénu. Jinak podle programu tam před malým okamžikem začala benefiční show z očí do očí s Janem Krausem. Poté bude v 19.30 následovat i autogramiáda právě Jana Krause. No a také nás v rámci programu čeká dnes, tedy doprovodného, ještě taneční vystoupení a koncert. Sportovat se ale bude samozřejmě a o tom vás všem bude informovat Krokodýl. My si užíváme v centru města Brna program. Vy můžete vyrazit také a podpořit samozřejmě tuto bezvadnou akci. Tak pojďme do toho, pojďme si to užít, stejně jako další hity tady na Krokodýlu. Za chvíli Aviči.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
7: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Avril Lavigne, Girlfriend, dneska taky ohní ostroj, který nás čeká a mám dobrou zprávu, bude se konat přesně ve 22.30.
1: Rádio Krokodýl, hrajeme vám hit za hitem.
0: Od té doby vám budeme hrát hit za hitem. Tak to si budeme zpívat. Bude vám hrát Krokodýl.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Akční nabídku přináší Autopalas Brno, autorizovaný partner Volvo. Autopalas.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Krokodíláci něco málo sprchne, ale ohňostroj se konat bude ve 22.30 Švýcarsko, Ignis Brunensis. Počasí budeme taky zjišťovat.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: Ve dnech, kdy teploty na jihu Moravy překračují třicítky, vyžadují větší péči i stromy a zeleně v centru Brna. Pracovníci veřejné zeleně proto posílili například hloubkovou zálivku stromů a pracují i o víkendech a v noci, kdy jezdí zalévat třeba závěsné nádoby s květinami. Ženy od 45 let ode dneška pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu nepotřebují žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Na mamograf je nově možné se objednat přímo. Břeclav usiluje o další dotaci na opravu zámku, která by mohla dosáhnout zhruba 35 milionů korun. Pokud uspěje, vznikne v prvním patře jižního křídla otevřený prostor pro hudebníky, divadelníky, výtvarníky a další umělce.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis rádia Krokodýl.
0: Buďme na silnice, víme, kdo jezdí. Jdeme do terénu.
5: Dobrý večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Prahy do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony mezi 190. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Na Břeclavsku v Hustopečích na Masarykově náměstí bourala dvě osobní auta. V centru Brna v ulici Milady Horákové dejte pozor na nepojízdné osobní auto. A na dálnici D2 z Brna do Bratislavy na 47. a 5. kilometru dejte pozor na porouchaný kamion v pravém pruhu. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Emil Open na náměstí Soborinu a taky dneska show Regio Jet Ignis Brunenzi, světová přehlídka ohňostrojů v Brně na brněnské přehradě, dneska ohňostroj švýcarská s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodil. Těšte se ve 22.30, no ale teď už začínají hity na vaše přání. Co si pustíme? Můžete si zavolat 603 103 103 do Krokodíla. Hity na přání, já jsem Jirka, přeju vám parádní večer.

0: John Jett, krokodýl hity na přání. Janča Řečkovice, prší Jančo,
1: ano, jak to tam máš? Poprchávali to akorát.
0: Zdravíme Jančo z Řečkovic, tak ho pozdravíš.
1: No hlavně mám do rádi, já vše, to je úžasný.
0: Díky.
1: A hlavně doufám, že chytili toho člověka, kterýho dneska uměli.
0: Musíš toho co utekl, tak já věřím, že ano. Drž se, Jančo, a vyvolíte 603 103 103 krokodýla hity na přání.

Eric Pritzkol on me. Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo. V Brně dneska velká událost, ohňostroj Švýcarska. I na to se podíváme za malou chvíli. Prozradíme si, co nás všechno čeká. Ohňostroj podle plánu 22.30. Máte se na co těšit. Jsme Krokodýl, pěkný večer.

Léto, trošku nás to skropí, ale ohňostroj nebojte v plánu. Krokodýláci 22:30, Brněnská přehrada. Marema vám na cestu k ohňostrojům.

0: Zancujete si s krokodýlem. Přeju parádní večer. Brno, Jižní Moravo, Vinicné Šumice zdravíme. Ahoj, nazdar.
1: Ahoj, tady Kačka.
0: Ahoj Kačko, jak si užíváš prázdninky?
1: Jo, to super.
0: Co jsi dělala dneska?
1: Dneska jsem ležela u bazénu a opalovala se.
0: Pohodinda. Komu zahraješ, co to bude?
1: Všem, co si užívají prázdniny a své rodině písničku Empire State of Mind.
0: Už to letí, měj se krásně a užívej večer.
1: Děkuji.
0: S rodinkou, ahoj, krokodýl.
1: Čau.

0: Možná by se tam mohlo zpívat dneska Brno. Ano, na brněnské přehradě. Dneska úžasný ohňostroj Švýcarska ve 22 hodin. Jste připraveni? Pustíme vám hudbu k ohňostroji.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. S hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou stěžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
4: Autosalon Jené je tu s vámi již 35 let. Tisíce prodaných vozů, spokojených zákazníků a zážitku na cestách. Jsme tu pro vás již od roku 1991. Vaše Jené v Komíně a Slatině. Autorizovaný prodejce a servis vozů Škoda. Děkujeme všem našim zákazníkům za dlouholetou přízeň.
5: Je dobré mít spřízněnou duši. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Jak se máte, krokodýláci? Dneska vám pustíme hudbu k ohňostroji, který začíná ve 22.30 dle plánu. No a za okamžik se spojíme taky s městskou policií Brno, která pro vás má pár doporučení. A mezi tím pohodovka od Maroon 5. Pěkný večer.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně s rádiem Krokodýl.
1: Já mám dobrou zprávu, ohňostroj bude ve 22.30, trošku nám sprchne, taky rady nám dá Jakub Ganem, mluvčí městské policie Brno.
2: Hezký den posluchačům, mi do studia rádia Krokodýl. Teď také jedna informace, která se netýká přímo bezpečnosti ani dopravy u brněnské přehrady, ale spíše návštěvnické pohody. Platí tady doporučení, které je stejné jako třeba pro letní kino nebo divadlo pod širým nebem. Sebou si místo deštníků vezměte raději pláštěnky. Rozevřený deštník brání ostatním divákům ve výhledu. V davech můžou jeho špičky někoho poranit a bývá příčinou konfliktu. Budeme rádi, když na tento tip budete pamatovat. Přeji pěkný den a hezký divácký zážitek.
1: Doporučujeme pláštěnky, jinak ohňostroj dle plánu 22.30, Švýcarsko s hudbou exkluzivně na Krokodýlu.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Nechte se unést na hřbetech bájných stvoření v Galašu. Kůň, pátý element. Zažijte toto léto show plnou akce, ohňových efektů, akrobacie a nádherných koní. Vstupenky získáte na ticketportal.cz. V ceně vstupenky získáte také celodenní program ve westernovém městečku Boskovice. Kůň pátý element. Již od 3. července v Boskovicích.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Je to za krokodýláci? Ano, dneska soutěžní ohňostroj Švýcarska. Ve 22.30 nad Brněnskou přehradou doporučení má i městská policie Jakub Garem.
2: Hezký den posluchačům i do studia Rádia Krokodýl. Teď také jedna informace, která se netýká přímo bezpečnosti ani dopravy u Brněnské přehrady, ale spíše návštěvnické pohody. Platí tady doporučení, které je stejné jako třeba pro letní kino nebo divadlo pod širým nebem. Sebou si místo deštníků vezměte raději pláštěnky. Rozevřený deštník brání ostatním divákům ve výhledu. V davech můžou jeho špičky někoho poranit a bývá příčinou konfliktu. Budeme rádi, když na tento tip budete pamatovat. Přeji pěkný den a hezký divácký zážitek.
1: Jakub Ganem, mluvčí městské policie Brno. Jak to bude s počasím, i to budeme zjišťovat za malou chvíli.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
3: Kvůli pokračující přestavbě křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně bude nutné na dvě noci uzavřít dálnici D2. První uzavírka je naplánovaná zpátku na sobotu od 19 do 9 hodin. Druhá bude v noci ze soboty na neděli. Na jižní Moravě skončila zbraňová amnestie, během které lidé policii odevzdali zhruba 500 zbraní a více než 25 000 kusů střeliva. Byly mezi nimi historické zbraně z první i druhé světové války, také samopal stejného typu, jaký byl použit při atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Koupaliště v Břeclavi je ode dneška otevřeno veřejnosti, v areálu ale stále pokračuje rekonstrukce krytého bazénu a proto je kapacita dočasně omezena na 1000 lidí. Rekonstrukce trvá rok a půl, celkové náklady jsou 540 milionů korun.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Ohňostroj Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Každého zajímá, jaké počasí bude dneska k dnešnímu ohňostroji Švýcarska ve 22.30 nad hladinou Brněnské přehrady. Dnes show Švýcarska. Na telefonní lince je taky Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno, Ondřej Brambus. Ondřej, přejeme pěkný večer, tak jak to bude vypadat s počasím?
2: Dobrý večer. Aktuálně máme v Brně zataženou oblohu a chvilkami spadne pár kapek. Teplota je kolem 24 stupňů a pofukuje takový mírný vítr od severozápadu. No a právě až do ohňostroje to bude hodně podobné, takže velká oblačnost a občas může těch pár kapek spadnout. Ale vypadá to, že po 22. hodině a na ohňostroj samotný už by se srážky vyskytovat neměly, ta šance je už hodně malá, takže ač bude sice poměrně dost oblačnosti, tak bychom zmoknout nemuseli a nebudou tedy padat ani žádné trakaře. Teplota bude kolem 20 stupňů, ale stále bude pofukovat takový mírný vítr od severozápadu.
1: Moc děkujeme za dobré zprávy. Ondřej Brambrus, Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno, o tom, že nás čeká příjemné počasí k sledování dnešního ohňostroje.

Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.

0: Tak to vám hraje Krokodýl na pohodu. Chystáme ohňostroj Švýcarska. Máme dobrou zprávu. Pršet by nám v době ohňostroje nemělo. Tak to je dobrá zpráva.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Parádní podvečer, pro někoho už večer, krokodýláci. Dneska na brněnské ohňostroj, na brněnské přehradě ohňostroj Švýcarska v rámci show RegioJet Ignis Brunensis. No a dopravu usměrňuje a sleduje taky policie České republiky Brno. Jejich mluvčí Pavel Šváb na telefonu. Pavle, přejeme pěkný večer a jak to vypadá, jaké máme doporučení?
2: Krásný středeční večer tobě i posluchačům. Já mám taky zprávu dobrou a ta situace je naprosto pohodová. Pokud tedy nevyužíváte městské hromadné dopravy a jedete autem na ohňostroj, řiďte se pokyny policistů a strážníků, kteří vás navedou na známé odstavné plochy. Oboje nebo vlastně všechny tři jsou ještě kapacitně naprosto dostačující, takže v podstatě můžete jet kam uznáte za vhodné, ať už to bude stará dálnice, Bejrostova či páteřní pod nákupním centrem Akát.
0: To jsou skvělé zprávy, děkujeme moc, přihlásíme se opět

0: v 21 hodin. Pavle, děkujeme.
1: Zatím naslyšenou.
0: Pavel Šváp, mluvčí policie České republiky Brno, o tom, že situace je v pohodě. Můžete v klidu naparkovávat na dnešní ohňostroj. Regio Jetiknis Brunensis, dnes to bude Švýcarsko.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Supergirl, Kroko Girl. Tak pánové, doufám, že máte nějakou Supergirl a dáme vy nějakého superboje. Na dnešní ohňostroj, show Regio Jetting Miss Brunnen ze Švýcarsko. Za okamžik se spojíme s dopravním podnikem města Brna, který nám prozradí, jak se nejlépe dostat právě na ohňostroje. I o tom za malou chvíli. Tak parádní večer, gala Freed from Desire. Hrajeme taky pro Ninušku, Ivanku, tak holky...

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Dnes Švýcarsko. Ano, další soutěžní ohňostroj, který rozzáří hladinu brněnské přehrady. No a my už jdeme za dopravním podnikem města Brna. Jak to jezdí, to ví Jan Seitl. Pěkný večer.
2: Zdravím všechny, pěkný večer. Tramvaje jezdí do Bystrce, autobusy taky, trolejbusy taky, tak abychom zájemce na ohňostroj na přehradu dovezli, i když před chvíličkou zněla taková příjemná, myslím, že 90-ková letní písnička, tak na přehradě dokonce chvilkami teď byla protrhaná obloha, takže i když ve městě padají kapky, tak ten náš brněnský prígl vypadá docela dobře, že by mohl mít i štěstí, ale nechci to zakřiknout. Každopádně z centra určitě posilujeme spoje od hlavního nádraží z České. Je dostatek času, ohňostroj za 2 hodiny, že z centra tramvaje dojedou do Bystrce nějakých 25 minut, takže času je dost, ale zase to nenechávejte na poslední chvilku. No a vy, co bydlíte blíž, tak můžete použít třeba 30 z Králova pole a ze Žabovřes k trolejbus, nebo autobusy linky 50 někde z Bohunic, Starého Lískovce, Kamenného vrchu nebo Kohoutovic. Takže jsme na chystaní, spojete tě s rezervou, kolegové, co jsou na trase, hlásí, že kapacita je dostatečná, dokonce i některá místa sezení v autobusech a tramvajích jsou, takže pojďte s námi.
1: Jan Seitl, dopravní podnik města Brna, děkujeme za dobré zprávy.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hejho, takhle vám hraje Krokodýl. Dneska Ohňostroj Švýcarska. Show RegioJet Ignis Brunensis pokračuje. My vám zahrajeme hudbu k dnešnímu Ohňostroji, tak se těšte, ve 22.30 začínáme.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Parádní večer z Krokodýla všem, co míříte na Brněnskou přehradu. Dneska nás čeká další soutěžní ohňostroj. Bude to Švýcarsko, no a taky tým, který se říká Sužip Švýcarsko. Ohňostrojná show s názvem Záhada paradoxu. Se začátkem ve 22.30 za okamžik budeme zjišťovat taky, jaké počasí nás čeká k ohňostroji a taky dopravní situaci.

0: Take On Me, hraje vám Krokodýl.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: Pěkný večer vám z Krokodýla přeje Jirka Vínar. Pomalu se nám to přibližuje, za hodinku a půl rozáří hladinu brněnské přehradě další soutěžní ohňostroj v rámci show RegioJet Ignis Brunensis. Dnes sužeb Švýcarsko a ohňostrojné představení Záhada paradoxu. Toto ohňostrojné dílo, inspirované záhadami Sherlocka Holmesa, se proměňuje ve vizuální pátrání, které prochází různými styly. Každá část je kouskem skládačky. No a budete sledovat klikatou cestu od temného Londýna až k finálnímu vyvrcholení. Dnes Švýcarsko s hudbou exkluzivně z Rádia Krokodýl.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Brunensis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Ano, dneska máme středu a nad brněnskou přehradou nás čeká soutěžní ohňostroj v podání Švýcarska. Ve 22.30 s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl. Jste tady správně? Sledujeme taky půlčasí, jak je nás čeká o tomé Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno. Ondřej Brambus na telefonu. Přejeme pěkný večer, tak jak to bude vypadat v době ohňostroje s půlčasím?
2: Dobrý večer, bedlivě to sledujeme. Počasí bude velmi podobné, jako máme aktuálně, takže bude převládat velká oblačnost, takže převážně zataženo nebo oblačno, ale vidíme, že se nám občas mraky i hezky zbarvují, dokonce se nám vyskytla i duha před nějakou chviličkou a je to dáno tím, že ještě máme takové částečně proměnlivé počasí, občas se objevují nějaké drobnější přehánky a s tím musíme počítat ještě i v té nejbližší hodině, ale v době ohňostroje už by srážky měly být dále na východ od Brna, takže už by pršet nemělo. Bude tedy stále ještě velká oblačnost, ale už bez srážek. Zároveň musíme počítat s tím, že bude stále pofukovat takový mírný vítr od severozápadu, ten bude částečně snižovat pocitovou teplotu. Ta skutečná změřená bude kolem 20 stupňů Celsia.
1: Moc děkujeme, Ondřej Brambus, Český hydrometeorologický ústav pobočka Brno, o tom, že na dnešní ohňostroj Švýcarska s hudbou exkluzivně z Rádia Krokodýl ve 22.30 nás čeká celkem příjemné počasí po těch tropických dnech.
0: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Turbojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Pěkný večer vám přejeme z Krokodýla, z rádia, které vám dneska pustí hudbu. K dnešnímu ohňostroji Švýcarska v rámci show Regiojet Ignis Brunensis. Jak to vypadá přímo na místě s dopravou? O tom nás informuje a dopravu koordinuje policie České republiky Brno. Její mluvčí Pavel Šváb na telefonu. Pavle, přejeme pěkný večer, tak jak to tam vypadá?
2: Krásný večer, zatím opravdu pořád pohodově, ty parkovací plochy se sice plní, ale jen velmi pomalu. Dá se říct, že jsou volné všechny, nicméně doporučujeme jet na starou dálnici, ta kapacitně dnes úplně v pohodě dostačuje, je tam něco přes stovku aut, ale jak říkám, pomalu se plní, kapacita stačí a je to tam asi k těm výhledovým plochám nejblíže. Takže auty na starou dálnici. A když už mluvíme o staré dálnici, tak samozřejmě pro ty, kteří nejsou rutinéry, platí, že to auto z té staré dálnice musí zmířet do půlnoci, pak se tam vrátí běžný režim a pokud by tam někdo auto chtěl nechat nebo na jiný, nedej bože, zapomněl, tak bude z bezpečnostních důvodů odtaženo.
1: Moc děkujeme. Tak tolik zprávy z brněnské přehrady od policie České republiky. Pavel Šváb na telefonu. Děkujeme.
0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Partička Jelen.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
0: A dnes nás čeká Švýcarsko. Ano, ohňostroj, který se rozzáří nad hladinou brněnské přehrady ve 22.30 s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl. No a oficiálním dopravcem show RegioJet Ignis Brunensis je dopravní podnik města Brna, který se o nás pěkně stará. Jan Cejtl na telefonu z dopravního podniku. Zdravíme a přejeme pěkný večer. Tak jak to vypadá? Zvládáme, stíháme, jak se tam nejlépe dostat? Pěkný večer.
2: Pěkný večer, určitě ještě zvládáme, stíháme. Lidi dnes jezdí o poznání méně než o víkendu, ale pořád vypravujeme posilové spoje na tramvajové linky z centra, takže jak přes hlavní nádraží a Pisárky, tak tou druhou trasou z České Veveří přes Žabovřesky. Obsazenost aktuálně teďka vozů nějakých 50-60%, takže ještě dostatek místa na to, abyste někde po trase přiskočili. A protože ohňostroj začíná 22.30, což máme nějakých 50 minut, tak ještě z toho centra se to dá bez problému zvládnout. Takže pokud jste někde blízko tramvajové trati, někde v centru nebo i na trase dál, tak pojďte za námi, jezdí spoje navíc a úplně stejné to platí pro obyvatele Žavouře z Králova pole, odkud jede trolejbus 30, a to má do Bystrce nějakých 25 minut a stejně autobusy na lince 50 z oblasti Bohunic, Starého Lískovce, případně Kamenného vrchu Koutovic. Takže už je to last minute, ale pořád se to s námi dá stihnout.
0: Moc děkujeme, že jezdíte pro nás dopravní podnik města Brna. Chystáme show Ohňostroj Švýcarska v rámci RegioJet Ignis Brunensis, světové přehlídky ohňostrojů.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: chudíl, tak 35 minut do začátku celé show. Ano, soutěžní ohňostroje RegioJet Ignis Brunensis pokračují. Světová přehlídka ohňostrojů. Dnes Švýcarsko a my se jdeme podívat přímo na brněnskou přehradu, kde nás čeká ohňostroj s hudbou z rádia Krokodýl. Dopravu sleduje a koordinuje policie České republiky z Brna. Na telefonu je mluvčí Pavel Šváb. Pavle, přejeme pěkný večer, jak to tam vypadá?
1: Hezký večer. Tak musím říct, že ta doprava pochopitelně s postupující dobou zoustla, už není úplně pohodová. Nicméně, co pohodové je ještě parkování, a to i na staré dálnici, takže i u pozdělci, kteří neuposlechli našich rad, které platí pro běžnější termíny, ještě v pohodě stihnout zaparkovat a se běhnout na výhledové plochy, tak aby si ten ohňostroj ještě užili. No a já jenom připomínám, že do půlnoci auto ze staré dálnice musí zmizet a samozřejmě se vyplatí dodržovat základní pravidla pro rozjezd. Vzhledem k tomu, že těch vozidel není moc zaparkováno, tak ten rozjezd bude asi pohodovější než v jiné dny. Ale platí, že se mohou pobývat lidé i ve vozovce, takže řidičům doporučujeme, aby jeli velmi opatrně a obezřetně, aby nedošlo k nějakému neštěstí, a přejeme příjemný ohňostroj a poté i návrat domů, a v sobotu se těšíme zase ze zpravodajství na slyšenou.
0: Moc děkujeme. Pavel Šváb, mluvčí policie České republiky Brno, o tom, jak to vypadá s dopravou před soutěžním ohňostrojem Švýcarska na brněnské přehradě.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Aktuální čas 21 hodin 59 minut. Zbývá 31 minut do soutěžního ohňostroje Švýcarska nad hladinou Brněnské přehrady. Dnes samozřejmě s hudbou z rádia Krokodýl. Taky vás chceme informovat o uzavřené hladině přehrady až do půlnoci pro veškerá malá plavidla v rámci bezpečného zajištění ohňostrojů. No a taky výzva k nepoužívání laserových i jiných světelných zařízení během ohňostrojních produkcí. Moc děkujeme. Tak doufám, že jste připraveni. Dámy a pánové, půl hodiny do začátku.
0: Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Biojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: 28 minut do začátku soutěžního ohňostroje Švýcarska. Ano, dneska nás čeká ohňostroje, který bude odpálen přesně ve 22.30. S hudbou jste tady správně. Z rádia Krokodýl 103 FM. Počasí to sleduje Český hydrometeorologický ústav. Právě teď na telefonní lince Ondřej Brambuch z pobočky Brno. My přejeme krásný večer a jak to vypadá s počasím do půl hodinky?
2: Dobrý večer. Počasí vypadá nadějně. Mám dobrou zprávu pro všechny, kteří přemýšleli, jestli si vzít deštník nebo nevzít, protože v těch uplynulých minutách byly v Brně určité přeháňky, které možná někoho znejistily, ale všechny ty srážky už se odsouvají k východu a nad Brnem už se i trošku protrhává oblačnost. Takže dobrá zpráva, srážky nás nečekají, deštníky můžeme nechat doma, i tak bude ale spíše více oblačnosti, bude převládat oblačná obloha, viditelnost bude ale dobrá, tak by to ohňostrojům vadit nemělo. Ale musíme se připravit na to, že bude stále i během toho pozdějšího večera, během začátku noci pofukovat takový mírný vítr od severozápadu, který bude trošku schlazovat pocitovou teplotu, takže nějaká ta mikča se určitě hodí. Aktuálně máme teploty kolem 22 stupňů, klesnou nám přibližně na 20 stupňů Celsia.
1: Moc děkujeme, Ondřej Brambus, Český hydrometeorologický ústav Brno, o tom, že nás čeká ideální počasí na dnešní ohňostroje.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Parádní večer z Krokodýla vám přeje Jirka Vínar. Pomalu se nám to přibližuje. Brno čeká už za pár okamžiků druhý soutěžní ohňostroj nad hladinou brněnské přehrady v rámci 29. ročníku světové soutěže ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis. Dnes Sužip, Švýcarsko. A ohňostrojná show s názvem Záhada paradoxu. No a co nám o švýcarské show představil její ohňostrojní designér Nicolas Guinot? Ohňostrojné dílo, inspirované záhadami Sherlocka Holmesa, se proměňuje ve vizuální pátrání, které provází různými styly. Každá část je kouskem skládačky. Divák sleduje klikatou cestu od temného Londýna až k finálnímu vyvrcholení, výbuchu barev, kde logika ustupuje fantazii. Ohňostroj bude propojovat preciznost filmových motivů s divokostí popu a sladkostí estrádní hudby. Ohňostrojci prosí diváky, aby přestali hledat logiku a prostě se nechali unést svými emocemi. Jaký je závěr tohoto příběhu? Spočívá v grandiozním finále. Po překonání pochybností a bouří je řešení hádanky jednoduché. Ve světě fantazie je nejkrásnějším paradoxem skončit ve stavu čisté radosti a té nejbouřlivější oslavy. Těšíte se? Ohňostroj Švýcarska. Než to všechno ve 22.30 vypukne, pojďme k těm, kteří pro vás festival každoročně připravují. Hlavními spolupořadateli jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a Snip & Co. jako hlavní producent. Titulárním partnerem je RegioJet a hlavním garantem ohňostrojného festivalu je Flash Barrandov SFX. Oficiálním dopravcem návštěvníků městskou hromadnou dopravou je dopravní podnik města Brna. Hlavním mediálním partnerem je Rádio Krokodýl, kde současně vysíláme exkluzivně hudbu k ohňostroji, oficiální zpravodajství a dopravní informace. To vše na 103 FM. Nezapomeňte, že je potřeba poslouchat rádio na FM přijímači, tak aby byl ohňostroj synchronizovaný. Proto vyleďte prosím 103 FM, Rádio Krokodýl na klasickém FM příjmu. Dnes Sužip, Švýcarsko a ohňostrojná show s názvem Záhada paradoxu.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou stěžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
4: Přátelé, jako každý ohňostroj začíná jednou jiskrou, každá cesta začíná jedním rozhodnutím. My v autosalonu Jene v Brně Komíně věříme, že auto není jen dopravní prostředek. Je to cesta za zážitky, za rodinou, za novými příběhy. Užijte si dnešní večer naplno a až budete přemýšlet o svém dalším autě, vzpomeňte si na Jene. Martin Nundálek za autosalon Jene Brno Komín a Brno Slatina.
5: Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na krokodýlu úžasný Bruno Mars a Rose, tohle krokodýla, tohle je vaše rádio. Aktuální čas, 18 minut do začátku ohňostroje.
1: A teď jdeme na pozdravy od vzácných hostů. Na úvod Tomáš Kratochvíl, starosta městské části Brno-Bystrc.
2: Vítám vás, Bystrci. S velkou ctí je naše městská část od roku 2001 produkčním partnerem hlavních akcí zábavního festivalu RegioJet Ignis Brunensis u nás na Brněnské přehradě. Světová přehlídka uměleckých ohňostrojů v současnosti s dronovým show je trvalým tahákem a prezentací pro obyvatele Brna i návštěvníky z Česka a zahraničí. Velkolepá akce ale také zatěžuje městskou část oproti běžnému provozu. Chci proto velmi poděkovat za toleranci nejen našim občanům, ale především všem obyvatelům Bystrce za pochopení a shovívavost při náporu návštěvníků a nezbytných opatřeních, které festivalové dny do rekreačního okolí přehrady přináší. Přeji vám krásné zážitky a krásné letní dny. A přijďte k nám za rekreací a zábavou po celý rok. Jste vždy vítáni.
3: Welcome to Bystrc Brno District. With the great honor, our city district has been a production partner of the main events of the RegioJet Ignis Brunensis Entertainment Festivals at the Brno Dam since 2001. The World Fireworks Competition, including the drone show, is a great attraction for the residents of Brno and visitors of the Czech Republic coming here from abroad. Since this great event complicates the life for our Bystrc city district inhabitants compared to the more peaceful periods, I want to thank both our residents and the visitors for their tolerance. I wish you a great entertainment event and beautiful summer days. And please come to visit us for your holiday anytime. You are always welcomed here. Tomáš Kratochvíl, the mayor of the Brno-Bystrc district.

0: prostoru rozpínají zbytky dávných supernov. A ve vzduchu nakonec ucítíme zvláštní, ostrou, téměř měsíční vůni. Každý ohňostroj je neopakovatelný. Stejně jako kterýkoliv jiný vesmírný okamžik, který zazáří, pohasne a zůstane jen ve vzpomínce. Přeji vám, abyste si ten dnešní užili opravdu všemi smysly. A rovnou vás zvu také na Festival Planet, který se v červenci a srpnu odehraje na Kraví hoře, ve městě, kde začíná vesmír, tedy u nás v Brně.
1: A firework is a universe that we can perceive through all of our senses. We will see shining chemistry of light and colors, similar to those of the distant nebula. We will hear the rumble of explosions resembling the storms in the Jupiter's atmosphere. We will feel the intensive shock waves on our skin, as if those were the remains of the ancient supernovas expanding into the space. And finally, we will smell the strange, strong, almost lunar scent in the air. Every firework is unique, like any other cosmic event, which shines, then fades, and later remains in memory only. We wish you that you truly enjoy those moments through all of your senses. Also, please let me invite you to the Planet Festival, which will take place on Kraví Hora in July and August, in the town where universe begins. That means here in Brno, of course. Jiří Dušek, director of the Brno Observatory and Planetarium, leader of the Miracle Machine and commander of the Contact Center for Extraterrestrial Civilization.
2: Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio.

0: ještě pozdrav za titulárního partnera RegioJet Ignis Brunensis. Tereza Krementáková, marketingová manažerka RegioJet.
1: RegioJet zdraví všechny diváky festivalu Ignis Brunensis. Přejeme vám, ať si každou vteřinu ohňostrojné show užijete naplno. Už teď se těšíme, že se s vámi v létě potkáme na palubách našich nových luxusních autobusů, se kterými můžete pohodlně cestovat po celé Evropě, včetně Švýcarska, které pro vás připravilo dnešní ohňostroj. A pokud zůstanete blíž domovu, ve vlacích RegioJet vás při objevování krás Česka a Slovenska čeká prvotřídní servis. Krásný večer u přehrady.
2: Good evening from RegioJet to all of Ignis Brunensis Festival visitors. We are wish that you enjoy every moment of the fireworks show. We are look forward to meeting you on board of our new luxurious buses in the summer, with which you can comfortably travel across the whole Europe, including Switzerland. The country from the team that has prepared today's fireworks show comes. And if you would like to travel around the Czech Republic, the first class services of our trains are at your disposal. I wish you a beautiful evening at the Brno Dam. Tereza Krementáková, RegioJet Marketing Manager on behalf of the main partner of the event.
3: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
4: No vám, i tobě, a taky tobě.
5: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Parádní večer, krokodýláci, na Brněnskou přehradu. Už za malou chvíli nás čeká nad hladinou Brněnské přehrady první světelný efekt, který nám oznámí 10 minut do začátku švýcarského ohňostroje. Za okamžik jdeme od

spočítávat. Jdeme na odpočet, který nám oznámí 10 minut do začátku. Připraveni? 5, 4, 3, 2, 1, teď. 10 minut do začátku.

0: A teď už nás pozdraví Jiří Morávek, generální ředitel Snip & Co a hlavní producent Ignis Brunensis.
1: Zdravím ohňostrojné fandy na krokodýlích vlnách nejen na našem Príglu a přeji příznivý vítr do plachet dnešním švýcarským ohňostrujcům od Ženevského jezera. Předvedou skvělou uměleckou podívanou, kterou baví lidi na festivalech po celém světě. Letní prázdniny se rozjíždí a určitě se chystáte vyrážet za další zábavou a odpočinkem. Náš mezinárodní produkční tým vám do letní pohody připravil ještě tuto sobotu skvělý program s dronovou, laserovou a ohňostrojnou show s finskými ohňostrojci. Tak neváhejte a přijďte. A já děkuji tisícům zábavištivých návštěvníků za trvalou přízeň, ale děkuji také za toleranci všem, kteří jsou vyznavači jiné zábavy. Pěkné léto, příjemnou podívanou a ještě letos, ale i na přes rok naviděnou.
2: Good evening, dear fireworks fans, here on the waves of the Brno Dam and Crocodile Radio. I wish you a pleasant win in the sales for the today's Swiss Pyrotechnicians show. The Swiss team come in to us from the Lake Geneva district. The team will perform a great artistic show, which has entertained people at festivals all over the world. The summer vacation season is starting and you will definitely want to have more fun and relaxation. Our international production team has prepared a great program with the drone, laser and fireworks show of the Finnish pyrotechnicians for you for this Saturday. All that to experience the summertime intensively. Please don't hesitate and come. I would like to express my thanks to the thousands of the fun-loving visitors for their lasting interest and participation. But I would also like to thank those of you who are not participating in the event but dwell not far away for your tolerance. Please enjoy the show, have a wonderful summer and see you again next year again. Jiří Morávek, the executive producer CEO of the event organizing company Snip & Co.
3: Chtělo by to něco nového. e-kondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. e-kondomy.cz. To je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou stěžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
5: Přátelé, za pár okamžiků budeme všichni sledovat stejnou oblohu, stejná světla a stejný příběh. Za celý tým autosalonu Jene v Brně Komíně vám přeji, ať si dnešní večer užijete přesně takový, jaký má být. Krásný večer, Brno. Martin Nundálek za autosalon Jene Brno Komín a Brno Slatina.

0: Pěkný večer na brněnskou přehradu. Za malou chvíli nás čeká nad hladinou brněnské přehrady druhý světelný efekt, který nám oznámí 5 minut do začátku ohňostrojné show. Budeme odpočítávat už za malou chvíli. Doufám, že máte to správné místečko ke sledování ohňostroje Švýcarska. Budeme odpočítávat 5 minut do začátku. Jste připraveni? Jdeme pomalu, ale jistě na odpočet. 5, 4, 3, 2, 1, teď. 5 minut do začátku. Teď tu máme ohňostrojní pozdrav vám všem na brněnské přehradě. Nikola Genán, designér služeb Švýcarsko.
1: Bonsoir à tous et bienvenue au bord du lac.
2: Krásný večer všem a vítám vás zde na březích přehrady. Je mi velkou ctí představit vám dnešní show Záhada paradoxů, kterou vám předvede náš švýcarský tým ze služeb. Pojďte spolu s námi rozkrývat záhady Sherlocka Holmesa až do velkolepého finále. Otevřete do široka oči, nechte se unášet hudbou a užívejte si naše představení. Přeji překrásný večer vám všem.
3: Good evening, everyone, and welcome to the shores of the dam. The Swiss team from Sujip is very proud to present to you the riddle of paradoxes tonight. Get ready to investigate with us the mysteries of Sherlock Holmes up to the grand finale. Let yourself be carried away by the music, watch everything with your eyes wide open, and enjoy the show. Wishing you all a wonderful evening. Nikola Genán, designer Sujip, Switzerland.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
5: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

krokodýláci, pěkný večer. A teď už nad hladinou brněnské přehrady za malou chvíli třetí světelný efekt, který nasměřuje váš zrak na místo odpalu dnešního ohňostroje. Budeme odpočítávat 2 minuty do začátku. Připraveni? Jdeme na odpočet. 5, 4, 3, 2, 1, teď. Je středa 1. července, máme 2 minuty do druhého soutěžního ohňostroje RegioJet Ignis Brunensis na brněnské přehradě. Dnes show na motivy Sherlocka Holmesa v podání švýcarských ohňostrojců Sužip, kteří zvítězili v Brně v roce 2013 a kteří jsou současně vítězem vítězů největšího evropského ohňostrojného festivalu ve francouzském Cannes z roku 2023 a také loňským držitelem ocenění za ekologickou odpovědnost z Mezinárodní ohňostrojné soutěže v kanadském Montrealu.

0: Dámy a pánové, milé děti, čeká nás ohňostroj Sužib Švýcarsko. A ohňostroj nás show s názvem Záhada paradoxu. S hudbou z rádia Krokodýl 103 FM. Přejeme vám za celý tým organizátorů a rádia Krokodýl příjemnou zábavu. Zazní znělka Regiojet Ignis Brunensis, následně zvony z katedrály svatého Petra a Pavla, potom odpočet a show Záhada paradoxu. Dámy a pánové, milé děti, prosíme, povstaňte. Za malou chvíli zazní hymna Švýcarska.
1: Ladies and gentlemen, dear children, please rise for the national anthem of the Swiss Confederation.

0: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Užili jste si druhý soutěžní ohňostroj světové přehlídky uměleckých ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis. Dnes se nám na Brněnské přehradě představilo Švýcarsko. Dejte nám vědět, jak se vám líbil ohňostroj na Facebooku Ignis Brunensis Official a Facebooku Rádia Krokodýl. Hlasuj a vyhraj jízdenky na vlaky, autobusy, RegioJet kamkoliv po Evropě. Světová přehlídka ohňostrojů RegioJet Ignis Brunensis ještě nekončí. Čeká nás finálový program na přehradě už tuto sobotu 4. července. A bude to opět dvojitá porce zábavy. Dronová show, zrození života a soutěžní ohňostroj Johopajro z Finska s názvem Kivadlo světla a ticha. A pokud máte nějaké fotografické úlovky z dneška nebo předchozích ohňostrojů a dronových show, už teď můžete posílat elektronicky fotky do Digi soutěže. Všechny informace najdete na webu www.ignisbrunensis.cz.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
3: Hledáte akční zábavu pro celou rodinu? Vyrazte do zábavního parku Permonium. Překonejte nástrahy permonů v dobrodružné hře Magic Permon nebo pomozte zachránit ztraceného permoníka. Užijte si lanové aktivity a sjezd lanovkou z těžní věže. Dobrodružství pro děti i dospělé začíná na permonium.cz.
4: Přátelé, ohňostroj skončil, ale vzpomínky na dnešní večer si odvážíme domů sebou. To nejcennější ale sedí vedle vás nebo na vás čeká doma. Jeďte opatrně, ohleduplně a vraťte se bezpečně ke svým blízkým. Krásnou noc vám za celý tým autosalonu Jené, Brno Komín a Brno Slatina přeje Martin Dundálek.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Turbojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Máme za sebou ohňostroj Švýcarska, těšte se na sobotu. Nejenom ohňostroj, ale taky drnová show. Zdravíme, teď už je na cestu domů z ohňostroje. V terénu je taky městská policie Brno, jejich mluvčí Jakub Ghanem na telefonu. Zdravíme, Jakube, pěkný večer, tak jak to tam vypadá?
2: Krásný večer od brněnské přehrady. Dnes byl provoz do Bystrce oproti sobotě mírnější, což by mohlo nasvědčovat i plynulému a rychlejšímu odchodu návštěvníků i odjezdu vozidel. A je to tedy příslib i pro řidiče, že hlídky městské a státní policie při dobrých podmínkách pustí o něco dříve, protože pěší mají samozřejmě i tentokrát z bezpečnostních důvodů přednost. Znovu ale žádáme o trpělivost a především o vzájemnou ohleduplnost. Motoristé by měli dávat pozor na chodce, kteří se ještě v pozdních nočních hodinách můžou pohybovat v širokém okolí přehrady, a to někdy i na silnicích. Řidiči parkující na staré dálnici, prosím, ať pamatují na to, že je nutné ji opustit nejpozději o půlnoci. Později se budou auta kvůli bezpečnosti provozu odtahovat. Prosím, respektujte pokyny hlídek městské i státní policie, které mají podrobné informace o aktuální situaci a podle nich usměrňují provoz. Může vám to ušetřit hodně času. Děkuji a za městskou policii přeji dobrou noc a šťastnou cestu domů.
1: Moc děkujeme, Jakub Ghanem, mluvčí městské policie Brno, o tom, jaká je situace na přehradě. S odchodem po ohňostroji Švýcarska. Těšte se na sobotu, dronová show a ohňostroj Finska.
0: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Pěkný večer, Brno, Jižní Moravo. Ano, v Brně dneska proběhl druhý soutěžní ohňostroj Švýcarska, který máme za sebou. Těšíme se na sobotu. A k odjezdu, k tomu, abyste v bezpečí odjeli, je taky dopravní podnik města Brna. A Jan Seitel, který je právě teď na telefonu. Přejeme pěkný večer, Honzo. Jak to tam vypadá? Jste připraveni?
1: Zdravím z zastávky přístaviště, jsme připraveni, první tramvaje už odjeli, volně přicházíte z přehrady, takže pro nás úplně ideální situace, když postupně přicházíte, my naplňujeme jednu tramvaj za druhou a vysíláme vás do centra města, vypravujeme tramvaje ve směru hlavnímu nádraží, tam jede jednička, která dál pokračuje do Řečkovic, P1, posilová linka, která jede přes nádraží do Komárova a na Českou námi míří trojka, která jede směr Stará Osada, anebo P9, také na Českou a potom jede přes Černá pole na Lesnou. Kdo jede do okrajovějších částí města, má možnost vystrce od zoologické zahrady využít autobusy linky 50, které směřují do Koutovic, na Kamenný vrch a do Bohunice a Starého Lískovce. A ze zastávky pod lesí, tam je možnost tramvají přestoupit na trolejbus linky 30, který jede přes Žabovřesky přímo do Králova pole. Takže my jsme připraveni, budeme tady na vás čekat až do téměř půl jedné, takže máte dostatek času, ale zase to nepřetahujte přes tu půl jednou, protože to už pak jedou jenom rozjezdy a těch posil už tady tolik nebude. Takže doporučuji využít teďka tu hodinku, tramvají máme dostatek, takže vás odvezeme komfortně, těšíme se na vás.
0: Moc děkujeme, Jan Seitel, dopravní podnik města Brna.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Poradní večer, krokodýláci, my vám už hrajeme na cestu z ohňostrojů, těšte se na sobotu opět s hudbou z Rádia Krokodýl. Finsko a předtím dronová show. Jsme Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů i letos v Brně. S rádiem Krokodýl.
1: Máme za sebou ohňostroj Švýcarska, těšte se na sobotu. Nejenom ohňostroj, ale taky trnová show. Zdravíme teď už je na cestu domů z ohňostroje. V terénu je taky městská policie Brno, jejich mluvčí Jakub Ghanem na telefonu. Zdravíme, Jakube, pěkný večer, tak jak to tam vypadá?
2: Krásný večer od Brněnské přehrady. Dnes byl provoz do Bystrce oproti sobotě mírnější, což by mohlo nasvědčovat i plynulému a rychlejšímu odchodu návštěvníků i odjezdu vozidel. A je to tedy příslib i pro řidiče, že hlídky městské a státní policie při dobrých podmínkách pustí o něco dříve, protože pěší mají samozřejmě i tentokrát bezpečnostních důvodů přednost. Znovu ale žádáme o trpělivost a především o vzájemnou ohleduplnost. Motoristé by měli dávat pozor na chodce, kteří se ještě v pozdních nočních hodinách můžou pohybovat v širokém okolí přehrady, a to někde i na silnicích. Řidiči parkující na staré dálnici, prosím, ať pamatují na to, že je nutné ji opustit nejpozději o půlnoci. Později se budou auta kvůli bezpečnosti provozu odtahovat. Prosím, respektujte pokyny hlídek městské i státní policie, které mají podrobné informace o aktuální situaci a podle nich usměrňují provoz. Může vám to ušetřit hodně času. Děkuji a za městskou policii přeji dobrou noc a šťastnou cestu domů.
1: Moc děkujeme, Jakub Ghanem, mluvčí městské policie Brno, o tom, jaká je situace na přehradě. S odchodem po ohňostroji Švýcarska, těšte se na sobotu, dronová show a ohňostroj Finska.

kroku díl vaše rádio. Hej ty i na cestu z dnešního ohňostroje Švýcarska, z Brněnské přehrady. Zdravíme na celé Brno, celou Jižní Moravu. Přejeme parádní večer.

Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

Na Plumlov se podíváme právě teď ve vysílání Krokodýla. Zámek Plumlov nabídne od pátku 4. do neděle 6. července celodenní program s názvem Dobývání hradu Plumlov. Akce odkazující na historii místa láká na bitvu o hrad, dětské také rytíře, turnaje, šermířské pohádky, sokolnické ukázky i speciální kostýmované prohlídky. To všechno vás čeká do neděle. Teď vás ale čekají na Krokodýlu další hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Na Krokodýlu si užíváme hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech. Dámy, už nepotřebujete potvrzení od odborníka, lékaře či nějakou žádanku. Máte to snaží v čem? Pojďme se podívat na to s Petrou.
1: Ženy od 45 let ode dneška pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu nepotřebují žádanku od gynekologa nebo praktického lékaře. Na mamograf je nově možné se objednat přímo. Žádanka bude dál potřeba, ale vystaví ji přímo mamografické centrum.
0: Tolik tedy na vaše zdraví myslíme, dámy, teď myslíme i na vás, pánové, protože vám všem pošleme další hit z Krokodýla. Jarek přeje hezký poslech.

nám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější radio.